0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Zlín.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Bring the action.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a DABu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bezpečnostní složky si ode dneška vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem. 24-hodinové cvičení proběhne na 250 kilometrů dlouhém úseku hranice. Zapojí se do něj přes 600 policistů, 50 vojáků a 60 celníků. Policie neočekává větší dopravní komplikace při překročení hranic, ale může dojít k menšímu zdržení. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich průměrná sazba v září stoupla na 5,51%. Rostla už 6. měsíc v řadě. Úroky se tak dostaly na nejvyšší úroveň od léta 2024. Další výraznější zlevňování hypoték se navíc podle ekonomů konat nebude. V Polsku se v přepočtu na počet obyvatel staví výrazně více bytů než v Česku. Loni tam na 1000 obyvatel přibylo 5,6 nového bytu, v Česku je něco přes 3. Celkem Poláci dokončili téměř 209 tisíc bytů, v Česku jich bylo zhruba 33 tisíc. Podle analytiků větší nabídka pomáhá Polsku tlumit tlak na růst cen bydlení. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Řidiče na silnici 1/57 u Ratiboře na Vsetínsku čeká od 15. září změna vedení provozu. Ta potrvá až do podzimu příštího roku. Kvůli postupu prací na stavbě silnice Semetín-Bystřička převede ředitelství silnic a dálnice dopravu přes okružní křižovatku na novou rampu a navazující místní komunikaci. Provoz má zůstat po celou dobu obousměrný. Podle silničářů by změna neměla mít zásadní vliv na jeho plynulost. Dnes nás čeká zpočátku jasná až polojasná obloha, pak se postupně zatáhne a zaprší. Teploměry ukáží až 32 stupňů Celsia.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné ráno, 6:02, zase středa a zase další snídaně šampionu. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A dobré ráno i vám, kdo nás hladíte. Písničky nachystaný, One Republic, Stop and Stare, tím začínáme, tak pojďme na to.

0: One Republic, Stop and Stare. Tohle je středeční Hit Radio 6.06. Krásné ráno. A mě by zajímalo, a vy, kdo posloucháte, jak moc jste fresh po včerejšku?
1: To zní, jako by se včera něco dělo, jakože všichni společně.
0: No, my jsme totiž s Davidem něco dělali pro své tělo. A, tak Davide, jestli můžeš začít.
2: Tak my jsme od rána s kolegy nezřízeně pili. Dneska se tomu říká team building.
0: takže tabulky, excelovský všechno, ta prezentace a flipchart popsaný.
2: Přesně
0: od začátku do konce. Takže David je takový, jak to říct, vypadáš jako trochu zmačkaně.
2: Hele, nakonec jsem to docela odrazil vodou, takže já bych řekl, že jsem tak 7 z 10.
0: Ale dávat dýchat asi nebude. No a my jsme byli prostě včera na skvoši poprvé. Byli jsme tam hodinu, dali jsme si 5 minut pauzu v polovině toho týhočky.
2: V poločasu.
0: A říkám si, no v pohodě, tak jsem se zapotil a moje mi říká, hele, uvidí zítra. No a vidím, jo, takže já
1: vidím.
0: Bolí to jako.
2: Takže kolik z 10?
1: Jak moc seš fresh dneska?
0: Nevím,
1: 10 z 10 je strašně
0: tak 5,
1: moc super.
0: 5 z 10.
2: Takhle jenom, jo.
0: 5 z 10. Co ty?
1: To
2: já
1: jsem říkal
2: 7 a Jasmin.
0: No ty můžeš být méně než já.
2: Dobře, tak já řeknu 4, teda potom co jsi řekl ty.
0: A co ty Jasmin, co jsi vůbec dělala včera?
1: Já jsem včera byla úplně dead, já jsem usnula přes den, věnovala jsem se hudbě, psaní, ale vyplatilo se ten spánek, takže dneska jsem pěkných 9 z 10, hodně ve freši, takzvaně.
2: Nice.
0: Tak jsi všeobecně taková devítka, no.
1: A jak jste na tom dneska vy, to nám dejte vědět, protože nás čeká minuta šampionů, kde mimochodem můžete vyhrát českou granolu smysly, voucher na 3000 korun na nákup právě tam.
0: No, jednoho z vás vybereme, kdo nám napíšete a napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a teda, když jsme se tady bavili o tom, jak moc fresh jsme, tak jak moc fresh jste vy, jo? 0 je nejmíň a 10 je nejvíc.
1: Je to tak, číslo k nám 777-937-777. Musím se
0: nadechnout. Davide, ty radši nedejchej. Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si, další muzika pro vás a za malou chvíli minuta šampionu a jednomu z vás rozdáme voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz.

0: Vzpomeneš si? Eva Farná a Mirai na Hit Radio v 6.11. Krásné ráno. Je tady minuta šampionů, minuta na všechny zprávy od vás, což bohužel nestíháme, ale přečteme alespoň ty, co se vejdou. A připomínáme, že každý den vyhráváte 3000 korun na nákup smysly.cz, což je poctivá česká granola, prostě parádní mysli.
1: Vyráběná českýma ručičkama bez přidaných cukrů, takže fakt jako echt ňaminka.
0: Golden check hende. A platíš mi na pivo radši ne, radši kou. Tak pojďme na to, minuta šampionů začíná právě teď.
1: Martin Praha 8 z 10.
0: Eva Nošovice 2 z 10. Unavená z dvojité práce.
1: Martina Nové Hrady je fresh na 100%, takže dneska desítka.
0: Olča Bochov 5 z 10.
1: Lucka Liberec 9 z 10, je to prej Úča a zvyká si na vstávání.
0: Domča Lipno 8 z 10.
1: Martin Zlín odpočatý 8 z 10.
0: Radek Ostrava 3 z 10.
1: Šárka Příbram 1 z 10, těší se na víkend.
0: Jana Jindřichu Hradec plný počet 10 z 10.
1: Pavel Pardubice 10 z 10, jde na kontrolu a zítra do práce.
0: Lucie Holubice, žádný luxus, deštivý ráno, dávám 5.
1: Jana Počtát, fresh jak vymačkaný citron, 3 z 10.
0: Pavel Ostřešany, v 5.59, 1 z 10 a díky vám 6.01, 10 z 10.
1: Jarka Havlíčku v Brod, 9 z 10.
2: Tak, mně se líbilo to 2 z 10, mám dvě práce.
1: Evča Nošovice, takže Evča z Nošovic vyhrává teda granolu smysly, voucher na 3000.
0: Tak Evčo z Nošovic, napiš nám, připomeň se nám, ať to musíme v té záplavě zpráv hledat, prosím tě. Moc gratulujeme, děkujeme i vám všem, kdo jste napsal. Vy, kdo jste 10 z 10, tak dobrý. A vy, kdo jste pod pětku, tak snad vám to ráno uděláme lepšími. Minimálně muzikou, tohle jsou Script Superheroes a za malou chvíli taky Šabuzí, A Bar Song. Tak hezké ránečko, šampioni.

0: Ve středu ráno trocha country, tohle je Šabuzí. Bar song v 6 hodin 20 minut, dobré ránko. Dneska slaví padesátiny jedna žena, která už půl století vypadá úplně stejně a mě by zajímalo, jestli vás napadá, kdo by to mohl být, co?
1: Tak se nechám podat.
0: Necháš se podat? Mm-hmm. Co ty, Jasmin, necháš se podat?
2: No taky no.
0: No tak jo, tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi. Čelka Mája.
2: Je, Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
0: 50 let. To...
1: Naše kamarádka.
0: Hele, ale vemte si, ona mít pomedu takovou postavu, jo. Ale ona zase to vylítá teda asi, jo. Ale tak když se tak nostalgicky vzpomeneme a nemusí mít ani o 50 let zpátky, tak dnešní děti, oni mají, že jo, Netflixy a mají YouTube a tady ty OnePlay a všechno, nám stačila jedna včela, ty jo, jako.
2: Přesně, včelka a krteček, to byly hezký pohádky,
0: to byla bomba.
2: Ale štve mě, že nikdo nemyslí na Vilíka, všichni mluvíme jenom o Máje, no, ale Vilík taky sehrál svoji roli,
0: jako. Byl frajer, že jo, ale ten hrál druhý housle, jo, hlavní byla ta Mája. A líbí se vám to víc v češtině anebo v němčině?
2: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
0: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Meine freche Schlauche, Biene Maja.
2: Odvolávám, tak. Česká Maja lepší.
0: Takže dneska Maja má 50 let, tak možná je třeba na čase vašim dětem ukázat, jaké pohádky prostě frčely dřív a dneska nějaký štlapkový patroly. Za chvíli doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yes, sir!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte bouračku na D35 na 290. kilometru. Ve směru na Olomouc stojí odstavená dodávka. Kolona se netvoří. No a na Šumpersku v Zábřehu v Havlíčkově ulici je uzavřena vozovka z důvodu stavby vodovodu a kanalizace.
19: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
20: Křupni Vest a zažen stres.
21: Vestzlin.cz.
22: Hit Radio Zlín.

0: a taky Hit Radio. 6 hodin 30 minut, pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Lionel Messi se po roční pauze vrací mezi kandidáty na zlatý míč. Osminásobný vítěz prestižní ankety je mezi 30 nominovaných. Cristiano Ronaldo naopak znovu chybí. Ocenění pro nejlepšího fotbalistu světa se bude předávat v říjnu. Eiffelova věž se včera na jeden den uzavřela kvůli stávce zaměstnanců. Protestovali proti rozhodnutí vedení stáhnout během návštěvy hinduistické delegace z části věže ženský personál. Provozovatel následně uznal, že udělal chybu. Bezpečnostní výzkumníci odhalili vážné chyby u některých televizorů LG. Napadený televizor mohl přes mikrofon odposlouchávat uživatele, i když vypadal jako vypnutý. Problém se ale týkal hacknutých zařízení ne všech televizorů této jihokorejské značky.
3: Jako blbý, ale zas na druhou stranu, co nás v dnešní době jako neodposlouchává už.
0: To je pravda, no, máš tady hodinky na ruce, že jo, telefon. Ale tak dřív byla prostě vypnutá televize a dneska, tak schválně, vy kdo máte tady tu značku, tak co se vám ukazuje za reklamy teďka? O čem jste se bavili doma? Co? Ale vlastně, on to je takovej oboustranný vztah, jo, dneska, že my jsme dřív sledovali televizi jenom a dneska ta televize sleduje nás.
4: Big Brother.
0: Přesně. Liquido, Narkotik, další parádní muzika pro vás v 6.32. A my vám přejeme fantastické středeční ráno. Pojď

0: tohle je Slza. Dáváte si středeční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po půl sedmé.
1: To zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 30 minut necelých, všichni, kdo jste se registrovali do soutěže Kdo pak to zvoní, tak buďte doma a buďte u Hit Rádia, abyste si mohli vyhrát penízky.
0: Připomínáme, že v pondělí to vyšlo, Roman slyšel soutěžní zvonek u nás v éteru, vylezl ven a našel tam naši hlídku. Včera to nedopadlo, takže to znamená, že dneska hrajete ne o 5 tisíc, ale o 6 000 korun. Stačí, když máte registraci na webu hitradio.cz a jakmile my tady v éteru zazvoníme, ne u vás na dveře, ale tady ve vysílání, tak vy vylezete ven, vy, kdo jste zaregistrovaný, a pokud uvidíte naši hlídku, peníze jsou vaše.
2: Vylezete ven, ale připomínáme, musí se tak stát do 30 sekund, jo? Budete tady slyšet odpočet, takže pozor na to.
0: Tak v 7.10, tvoj. No a co se bude dít tady ve vysílání za malou chvíli? Samozřejmě další parádní muzika nachystaná, Lost Frequencies, Ellie Due, X Ambassadors, taky Amy McDonald a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás factoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No tak to beru.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní. Na Olomoucku na příjezdu do Mladče směrem od dálnice D35 probíhají stavební práce, počítejte s omezením. No a na trase ze Slovenska na Valašské Klobouky v Brumově Bylnici probíhají stavební práce, provoz je veden kyvadlově.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Středeční hit rádio Amy McDonald, This is the life. 6.49, hezké ráno.
1: Jsou věci, na kterých se jako národ nikdy neshodneme. Politika, fotbal, ananas na pice, cokoliv. Ale potom dá někdo kuřízek na stůl a je vystaráno, jo. A všichni to milujeme. Kuřecí řízek nebo řízek obecně. Dneska je prosím pěkně Mezinárodní den řízku, takže Češi, Rakušáci, Němci, vlastně všichni jsme teďka úplně jako ve svým.
2: Ale čí to je národní poklad, Rakušáku anebo nás Čechů, no? O tom se vedou debaty, že jo? O tom se vedou diskuze, ale o čem se nevedou diskuze je to, že já nevím jak vy, ale já bych tam poslal klidně teďka před 7 hodinou, hele, vepřovej bych tam dal. A ten studený, uleželej. Máte rádi studený nebo radši teplej?
1: Teplej, ale rozhodně teda kuřízek než vepřovej umí. Fakt? Jako s ním ho, ale kuřízek vede.
2: Tak já spíš teda vepřovej řízek.
3: Mě to asi jedno.
2: Asi jedno, prostě hlavně, že to je řízek.
3: Oba,
2: no.
3: Jasně.
2: A mě to vrátilo úplně teďka, jak se o tom baví zpátky do dětství, když jsem jezdil na školní výlety. Tak babička nebo mamka vždycky dělala to, že vzala normálně, že udělala takový toast jako z toho, že vzala 2 chleby a doprostřed dala řízek.
3: Strašně suchý, ale.
2: No právě, že ne, ono to, takhle, když jsi to dělal pořádně na tom mastku, že jo, tak ono ten chleba to jako nasál a pak to bylo vlhký všechno a krásně se to jedlo.
3: Stejně tam byl hrozný nepoměr toho chleba vůči toho,
1: tomu řízku, masu, přesně. A hlavně to pak smrdí přes celý, já nevím, čím pak jedeš, že jo, vlakem, no, autobusem to vytáhneš, no, a všichni o tom
3: co ví. Smrdí, voní.
1: No, voní, ale jako. No,
2: ty, co ti závidějí, tak vždycky říkají, ježiš, to smrdí, a říkají si,
1: a pak,
2: tak si dal.
1: Tak ho tam dneska pošlete, když má ten svůj den.
2: A s bramborem, se salátem, s hranolkama, se vším.
3: Ještě když se vůně toho řízku vždycky mísila s tou karosou, že jo, starou, když se lodo i
2: tak dobrou chuť, šampioni. Damiano David, Born with a Broken Heart, další muzika pro vás. Hezké ránko.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna znovu schválila nový zákon o státních zaměstnancích a přehlasovala veto Senátu. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Podle koalice má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání běžnému zákoníku práce. Opozice a část senátorů naopak varují před politizací a destabilizací státní správy. Itálie zažila nejteplejší léto od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota v celé zemi dosáhla 24,3 stupně a překonala dosavadní rekord z roku 2003. Rekordně teplý byl také srpen s průměrnou teplotou přes 25 stupňů. Podle vědců má letošní rok nakročeno k tomu, aby byl v Itálii vůbec nejteplejším v historii měření. Stovky letů z britských letišť v úterý narušily problémy s řízením letového provozu. Cestující se potýkali se spožděnými i úplně zrušenými spoji. Problémy zasáhly mimo jiné letiště v Londýně, Manchesteru nebo Edinburghu. Závadu se během večera podařilo odstranit, návrat provozu k normálu ale ještě nějakou dobu potrvá. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Pejskaři si zatím musí na pátý výběh pro čtyřnohé parťáky v Uherském Hradišti počkat. Ten právě vzniká poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná na sídlišti Východ. Oplocení už je víceméně připravené, ale travnatá plocha ne. Ta se začne zatravňovat až během podzimu. Poté bude možné park otevřít. Příští rok sem přibudou i agility prvky, aby se pejsci mohli pořádně vyřádit. Dnešní obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Odpoledne se začne postupně zatahovat a přijde déšť anebo přehánky. Teploty naměříme okolo 32 stupňů Celsia.

0: Zmrzel z toho jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Startuje druhá hodina.
2: Hezkou středu.
0: Snídaní šampionů.
1: Středeční snídaně, já mám úterý normálně dneska celý ráno, nevím proč, krásné ráno.
2: Ať vy máte jaký den, tak buďte v pozoru teďka, zesilte rádio, ať slyšíte zvonek, který v 7.10 zazní u nás v éteru a který vám dneska může vyhrát 6000 korun.
1: To je soutěž Kdo pak to zvoní, tak nechoďte daleko od rádia. Další hity nachystaný, Krištof, taky Shakira, Vaka Vaka, hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: 9 minut a 21 vteřin. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celonárodní otevíračka dveří, aneb kdo pak to zvoní?
0: Včera připomínáme, nikdo nevyhrál, takže dneska přidáváme navíc tisícovku. To znamená, že dneska si ten, u koho bude stát naše hlídka, může vydělat 6 000 korun v hotovosti.
2: Kdo jste se ještě neregistroval do soutěže a chtěli byste, tak utíkejte na web Hitrádia. Každý ráno v 7:10 čekejte soutěžní zvonek u nás v éteru, no a pak se koukněte za dveře.
0: S námi ve vysílání je náš kolega Kuba Urban. Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, šampioni.
0: Hezké ráno. Kubo, neříkej samozřejmě, kde jsi, ale řekni nám, jak to vypadá v tom tvém okolí, v tom neighborhoodu.
3: Ano, tak prosím tě, přestalo pršet, to je jedna informace. Mm-hmm. Druhá informace, jsem u poměrně vytížené silnice, neb tady jezdí jedno auto za druhým, mm-hmm. a právě teď okolo mě projel autobus.
0: Mm-hmm. A co děláš tak... na D1 na pumpě, prosím tě, mi řekni.
3: No někdo tady evidentně bydlí.
0: No tak Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů.
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 tisíc, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo?
3: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
0: Tak jim tu šestku dej a hotovo.
3: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bonbonky je nebudu teda, ale...
0: Takhle, Kubo, nikdo nepřišel.
3: Nikdo. Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 tisíc jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Tak to dělo úplně stejně, tak to bylo geniální.
0: Kubo, tak my ti moc děkujeme, můžeš jet domů, peníze dovez a měj se hezký ráno.
3: Dobře, ahoj.
2: Připomínáme, že zítra si teda někdo z vás může vydělat rovnou 7 tisíc korun.
0: 7 tisíc pro někoho z vás, registrace a komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz a zítra budeme zvonit zase v 7:10.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je Luis Capaldi na Hit Radio. Dneska večer 19 našeho času nám Apple vysvětlí, proč je náš rok starý telefon už úplně out.
1: A potřebujeme novej.
0: Takže dneska má Apple show, kde bude představovat nový hračky a snad i skládací iPhone Ultra. A Ultra má být i jeho cena. Já jsem koukal, že snad nějakých 60 tisíc plus a říkal jsem si, počkej, jako za telefon.
1: Pane bože.
2: Jako jenom proto, že je skládacího.
0: No asi jo, mě se ptej.
1: Jako takhle, ta technologie je dokonalá, že dokáže udělat display, který se dokáže vohnout, jako je to zajímavý, ale za 60 tisíc to teda nechám asi klidně ujít.
0: No já jsem nějaký vohnutý display viděl a ono samozřejmě nemůže to být tvrdý sklo, no, ale pak tam je taková ta čárka vidět, když to jako, jak to jako skládáš, tak já nevím, ale jako asi takhle, asi to nějaký kupce mít bude.
2: Jako mně se to líbí, až na tu cenu, můj první telefon byl vlastně sklápěcí LG, i když tady to funguje jinak, samozřejmě tady je ten display ohýbací, ale jako líbí se mi to, vlastně je to dobrá věc, mi to připadá.
0: Ty vzpomeneš si, ty Davide, na svůj první telefon?
1: No to byl takový Alcatel velký, to byl taková cihla.
0: Ty jsi měl také Alcatel.
1: No jasně.
0: Jsme měli Alcatel Vantage Easy Turquoise, dva řádky display, stačilo, to volalo, to SMSkovalo.
1: Anténa si vždycky musela vytáhnout, když jsi chtěl zavolat, že jo?
0: Přesně. A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
0: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude opravdu dneska, co představí dobrý, to tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Teda. Ta první padla na 15 tehda. Pink, Blow Me, One Last Kiss. To je další muzika, která vám bude hrát za malou chvíli a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín. Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát. Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
16: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vrochucký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Zlínsku v úseku mezi Mysločovicemi a Sazovicemi. Na silnici třetí třídy probíhají práce na vozovce provozy řízen kyvadlově. No a na D1 na 311. kilometru směrem na Ostravu havarovala dodávka do odstaveného vozíku. Kolona se netvoří.
18: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
19: Křupni Vest a zažeň stres.
20: Vest Zlín.cz.
21: Hit Radio Zlín.

0: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Rádiu.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.

0: ztrácí.
1: Hladíte středeční Hit Radio, tohle je Poetika a tohle je David a jeho ranní update.
2: Ranní update.
3: Máte pocit, že vám dny splývají a nic si pořádně neužíváte? Podle psychologů může být problém v tom, že příliš přemýšlíme o minulosti nebo budoucnosti. Pomoc může jednoduché soustředění na přítomný okamžik a každodenní drobné radosti. Hotel v Bangkoku dal starým automobilovým dílům druhý život. Výfuky, pneumatiky, části motorů nebo palivové nádrže tu slouží jako dekorace i nábytek. Automobilové součástky zdobí dokonce i jednotlivé hotelové pokoje. Humanoidní robot v ruském obchodě zaútočil na zákazníka. Muž do něj nejprve lehce strčil, robot pak zaujal bojový postoj a začal rozdávat údery a kopy. Zaměstnancům se ho nakonec podařilo vypnout.
1: Vypnout. Ne, já to říkám pořád, já si myslím, že tohle je ten důvod, proč bychom měli umělé inteligenci, když se s ním bavíme, děkovat a hezky poprosit, protože pokud to neděláme, tak oni si nás jednou najdou. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tenhle týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na ptservice.cz.
4: Za těch 5000 můžete doplnit vitamíny, minerály, něco na podporu energie, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937

0: Infinity 2008, tohle Hit Radio 7.36.
1: Hezké ránko. A tohle je Rychlá pětka.
2: Rychlá pětka.
0: Hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
3: Najdete tam třeba vitamíny, minerály, věci na podporu energie pro děti, dospělí i pro seniory. A kdo si to zkusí vyhrát dneska?
0: To bude Zdeňka ze Šluknova. Krásné ráno do Šluknova. Halo, halo. Halo.
4: Ano, ano, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak co bys řekla na tuhle výhru? Ty jsi tam napsala, že máš nějaký divoký ráno, že máš nějaký splín, tak co se děje, jestli to není tajný?
4: No, úplně ne, není to tajný. Děti nechtěli vstávat, zaspali jsme, zmokla jsem ráno, neštíhám absolutně.
3: Takže pecka středa.
0: No.
4: Takže super.
0: Takže teďka už jenom vyhrát, zlepší se náladu výhrou. Tak jdeme na to.
4: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Kolik je 10% ze 100?
4: 10?
0: Jo.
3: Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Německu?
4: Euro.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Budeš vědět, která česká automobilka vyrábí model Octavia?
4: Škoda.
3: Ano.
0: Přesně.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ve kterém měsíci slavíme Valentína?
4: Ježiško, joči, jo.
0: Valentín.
3: Je to někde...
0: Unor. Jo, jo.
3: Tak.
0: Zdeňko, poslední otázka.
3: Pátá. Jaké ovoce najdeme v klasickém moštu nejčastěji?
4: Jabko.
0: A to je správně.
3: To je velká radost.
4: To je poprvé, co jsem kdy něco vyhrála. Děkuju.
3: Není zač.
0: Jsme moc rádi, Zdeňko, je to tvoje. Hele, já slyším Ježiši, úplně, dobrý. Že, hele, zmokla, z děti prostě prudili, paráda, ne? Teďka dobrý už, co?
4: Jo, super.
3: Tak moc gratulujeme, máme radost s tebou.
0: Hele, myslíte, že bychom tě volali každý ráno, ty jsi takový sluníčko.
4: Klidně.
0: Vytoč má, a to už se jmenuje, to už takhle je. Tak Zdeňko, krásné ráno, voucher posíláme a zvládni dnešek, ahoj.
4: Ahoj, děkuju.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Hit Radio a Rosalyn. Tohle je Snap. 7.42.
1: Představte si nějaký sitcom bez takového toho klasického co vám jako napoví, že se máte právě teďka zasmát, jo? Že teďka je to ta největší bžunda. Víte, co myslím?
0: No,
1: jak to zní?
0: No, jasně.
1: Tak přesně teďka se vrátíme do roku 1950, kdy byl tenhle ten sitcomový smích vůbec poprvé použitej. A mně se na tom ta manipulace fakt strašně líbí, jo? Že ti někdo řekne, když se teda máš jako zasmát, i když je to třeba úplně průměrná věta, jo.
0: Mm-hmm. No tak myslím si, že se to tady asi nechám uložený tady v tom chlívečku, protože vlastně to je ta věc, která nám chyběla tady v tom vysílání, protože aspoň někdo se zasměje, že
2: jo? My to tady právě s tebou máme docela nacvičený, že jo?
0: Davide.
2: Až vidím, že...
1: Vlastně jo.
0: Hele, a to znáte, jak šli dva prostřední úpad, ne?
1: Uf, 1950 poprvý použito, takže už takhle.
0: Disturbed, The Sound of Silence za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
8: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
11: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
12: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Frýdecko-Místecku při průjezdu Jablunkovém probíhá rekonstrukce mostu přes Olši. Provoz je veden po provizorním mostu. No a na příjezdu do Horky nad Moravou od Olomouce je silnice uzavřena.
16: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tohle Leony na Hitrádiu Don't Worry 7:53. Dobré ránko. Představte si, že si od popelnic odnesete starou komodu, kterou někdo vyhodil, doma otevřete šuple a tam je přes 1 000 000 korun. Tak tohle se stalo v Polsku, manželé vyhodili starou skříň, až pak zjistili, že v ní nechali životní úspory, no a žena, která si ten nábytek od těch kontejnerů odnesla, o těch penězích samozřejmě nejdřív nevěděla, a když je našla, tak si je nechala. Tak a teďka je otázka, jestli byste ty peníze vrátili, vy, kdybyste našli takovýhle poklad v odhozený komoře.
1: No jasně, samozřejmě.
2: Takhle, ono je nutný podotknout, že manžel, ten člověk, který tu skříň tam nechal, tak on se pak o ty peníze přihlásil a paní čeká soud, jo. No. To je jako nutný podotknout a mně to přijde nefér, protože tak už tu skříň tam vyhodil, zbavil se toho, tak se vším všudy ne.
0: Přesně, už byla vyhozená, tam byl asi největší problém v tom, že tam byly kamery teda, jo. Takže asi není otázka, jestli byste ty peníze vrátili, ale otázka je, jakou barvu by mělo vaše nový fáro. Tak by nás zajímalo, takže David by to asi nevrátil, já bych asi taky ne a ty taky ne.
2: Tak díky.
1: Myslím, že jsi to shrnul.
0: Tak jsme to shrnuli. Nás by zajímalo, vy kdo posloucháte, jestli byste teda našli u popelnic takový balík peněz, tak jako co byste s tím dělali?
2: Jestli je to fér, že tu ženskou čeká soud za tohle, nebo byste se zachovali stejně? Pojďte nám opravdu teďka někdo zavolat, jo?
0: 800-937-937, pojďme to rozsechnout živě v éteru. Já si vím, jaká bude odpověď, jo, od toho, kdo nám zavolá. Tak schválně, kdybyste našli u popelnic skříň, ve který je 1 000 000 korun, vrátili byste to snídení šampionu ještě ráno?
2: Takhle,
1: já bych vrátil. Ještě upřesnil, že když byste řekli nevrátil, tak ty peníze my vám nedáme, jo, je to spíš taková soutěž jenom.
0: Je to
1: nikdo
0: tak,
1: neočekával,
0: tak jako
1: že...
0: na oko, jo. Snídení šampionu, dobré ráno, kdo tam?
3: Čau, Matěj.
2: Ahoj, Matěj.
0: Tak co, Matěj, představ si, že najdeš starou skříň, jo, takhle, a najdeš v tom 1 000 000 korun, tak vrátil bys ty peníze, nebo bys to nechal?
3: Hele, já bych je vrátil.
0: Komu?
3: Já bych to dal na policii. Normálně na policii bych to dal, vrátit.
0: Jako na policii, domů, na policii, jo?
3: No, jasně, na policii, ne, normálně na policii. Normálně na policii bych to dal.
0: Kolik je vlastně vůbec dneska nálezený, když něco najdeš? 10% to je?
3: Ale vůbec to si myslím, že jsem nic takového nenašel.
0: A možná, a to je, hele, to je možná právě to, že jelikož to ještě nenašel, tak kdybys to našel, tak ono pak to mluví jinak, že jo? Monitor.
1: Přesně, no, přesně, monitor. No.
3: No, jestli to je 10% a našel bych 1 000 000, tak jako z toho by taky něco káplo,
0: to je,
3: že jo?
0: To je fakt, to je fakt.
2: Takže tady máme čestnýho teda.
0: Máme tady čestnýho, tak my ti děkujeme a ještě nám někdo volá, zkusíme někoho dalšího, tak zatím ahoj.
2: Ahoj, Mati.
3: Čau.
0: Dobré ráno, tak co, vrátili byste nebo ne?
4: Dobrý den, tady Dáša Havířo.
2: Ahoj, Dášo.
4: Našla jsem peněženku, ve které bylo asi 45 000 přepočtu. Aha. Pán věděl, kde pracuji, ani se neobtěžoval poděkovat. Odevzdala jsem na policii, takže bych určitě zvažovala se o někom takhle bavit.
0: No, no, to je ono, zkušenost. Tak my ti moc děkujeme, Dášu, přejeme hezké ráno.
4: Napodobně.
0: Ahoj, ahoj. Takže jsou poctiváci mezi náma.
2: Jste.
0: David je tady poctivý, ty jsi říkal, že bys to vrátil.
1: No jasně.
0: Pojďme na hity. Mandraže, hledá se žena, 7:57 na Hitrádiu.

Poslouchy i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz
3: Kia. Movement that inspires.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí stovky míst znečištěných nebezpečnými látkami. Naléhavý průzkum nebo vyčištění potřebuje podle aktuálních údajů 446 lokalit. Nejvíc jich je v průmyslových oblastech kolem Prahy, Brna, Ostravy nebo Plzně. Téměř polovinu kontaminovaných míst tvoří staré skládky komunálního odpadu. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou dál sílí. USA zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků a alkoholu. Jde o další odvetu poté, co Kanada zavedla cla na americké zboží v hodnotě přes 400 miliard korun. Obě země se na nové obchodní dohodě zatím nedokázaly domluvit. Česko má za sebou mimořádně teplý zářijový den. V úterý teploty vystoupaly až na 33,5 stupně a rekord padl na zhruba 3/4 dlouhodobě měřících stanic. Tropické teploty se dnes udrží hlavně na Moravě a ve Slezsku. Od západu už ale začne postupovat studená fronta, která přinese déšť a výrazné ochlazení. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Řidiče na silnici 1/57 u Ratiboře na Vsetínsku čeká od 15. září změna vedení provozu. Ta potrvá až do podzimu příštího roku. Kvůli postupu prací na stavbě silnice Semetín Bystřička převede ředitelství silnic a dálnic dopravu přes okružní křižovatku na novou rampu a navazující místní komunikaci. Provoz má zůstat po celou dobu obousměrný. Podle silničářů by změna neměla mít zásadní vliv na jeho plynulost. Dnes nás čeká zpočátku jasná až polojasná obloha, pak se postupně zatáhne a zaprší. Teploměry ukáží až 32 stupňů Celsia.
7: Máš chuť na 90.

0: ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: A my vám stále přejeme hezké ráno.
3: A krásnou středu.
0: Snídaně šampionů.
2: Startuje poslední hodina středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho s námi. Je tady i David. Ahoj, Dave.
4: Dobré ráno.
2: A písniček nachystaný. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive.

0: Norma, Jean Martin, Hit Radio 805.
1: Jsou lidi, kteří MHDčkem prostě a jednoduše cestujou a jezdějí, a pak jsou lidi, díky kterým celá tramvaj ví, že Karel nepřišel domů a že tchyně je teda jako úplná kráva, jo. Tak, takhle to opravdu funguje a udělali si z toho srandu dopraváci z Brna, který natočili video o tom, jak vlastně nahlas hodně lidí telefonuje v MHDčku a jak je to ostatním cestujícím nepříjemný, když vidíme do toho soukromí tolik.
0: No, protože se dozvíš věci, které se ani dozvědět jako nepotřebuješ, jo. To je takový to, hele, já jsem byla včera na nechtech, hele, a už tam nepůjdu. No, udělala mi to tak, že s tím nemůžu prostě mezi lidi. No, no jasně, chodila jsem k tý, jak v tom podchodu, ty jsi taky u ní párkrát byla. Tři stovky za to chtěla, ale už tam nejdu, hele. A co ten tvůj starý, ještě chlastá?
1: Ne, asi opravdu, tak. To je jako tak strašně nepříjemná věc a já, i když mě vlastně nikdo v dětství neučil, že bych neměla takhle na veřejnosti v MHDčku něco říkat, tak mě samotný je to odjakživa nepříjemný a dokonce i já, když s někým telefonuju, tak i třeba v taxíku, já mluvím tak strašně potichu, že můj přítel vždycky pozná, že jsem v MHDčku nebo taxíku.
0: No ale počkej, když už teda někdo telefonuje takhle a říká ti tady ty intimní věci ze svého života, tak si myslím, že je dobrý, aby ten člověk telefonoval a nahlasitý odposlech, aby slyšela i tu druhou stranu, jo. Což se děje, že lidi držej ten telefon takhle před pusou jako chleba a mluvej do toho, jo, a teďka slyšíš i tu druhou stranu, tak když už teda tak, tak ať to je komplet, jo.
1: Rozhodně, no, tak dejte nám vědět, co nejbizarnějšího jste si vy třeba vyslechli takhle v MHDčku, když jste někam cestovali, co vás jako překvapilo, nějaký špeky chceme.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme rádi.
2: Třeba zrovna, když pojedete teďka v MHD, že jo, tak to můžete začít nahrávat.
0: To by bylo úplně nejlepší. Nebo nám to napište jako SMSku. My k vám posíláme další hity. Tohle je pan Derulo,

0: stejně jako já. Činasky 8 hodin 13 minut, ladíte Hit Radio.
1: Dopraváci z Brna natočili video, kde si dělají srandu z cestujících v MHDčku, který během jízdy nahlas telefonujou, a my jsme se ptali, jaký bizáry jste si třeba vyslechli takhle právě v městský hromadný dopravě.
0: Píše třeba David z Brna, ráno týme, mně se to stalo před dvěma týdnama, jedu busem z Hokny dom, jen pár lidí, všude klid, no a najednou nastoupila ženská, podle všeho důležitá advokátka, a s nějakou známou řešila jeden případ, že to muselo být slyšet až ven, a ještě u toho máchal rukama, jak když si hladová opice říká o banan. No a vystupoval jsem dřív jak ona, takže ani nevím, jak to dopadlo. Hezký den, David. A to je ono, my ty konverzaci, ono by se to nemělo poslouchat, ty cizí konverzace, ale
1: jak, jako?
0: A poslechneš to, když no. To nejde, to neposlouchat.
1: Monča píše, slečna se po telefonu rozcházela s přítelem, celá šalina byla na její straně. Když zavěsila, jeden pán jí řekl, a dobře jste udělala.
0: To je fajn, to je dobrý. Taky píše Jirka, pán volal do banky a nahlas diktoval skoro všechny své údaje, chybělo už jen říct PIN a rozdat nám karty.
1: Co teda?
0: Geniální. Taky tady mám hlasovku od Ivči.
2: Krásné dobré ráno. Já jsem teda měla tu čest jednou jet s autobusem. Bylo mi v té době asi 25, myslím, a nastoupili kluci plus minus kolem 16 let. A jako to, co jsem si vyslechla, můžu vám říct, že jsem se červenala snad i na prdeli, jako jo? I v mých letech. A to bylo samý jako, tak co, už si jí vohnul? A to je asi to nejslušnější, co můžu říct takhle do éteru.
0: Ano, jo.
2: A ty jsi to neudělal a ty jsi blázen a bla, bla, bla, no jako, můžu vám říct, že mi to bylo tak nepříjemný. Zároveň jsem se tomu smála, protože jakoby posmívala pro sebe. Ale bylo mi to jako si myslím dost nepříjemný, protože jako nepotřebuju slyšet takovýhle namachrovaný keci takovýhle mladých cápků a myslím si, že jenom polovina z toho byla pravda. Tak krásný den.
0: Ale jako i včo dobrý, ale ta zásadní informace chybí. Vohnul? Nevíme, to už se nedozvíme. Máme tady taky ještě jednu hlasovečku.
3: No ahoj, tady Luděk. Tak hezký for je, když jedete v autobuse a mluvíte do telefonu a řeknete, je miláčku, já s tebou teďka nemůžu mluvit, on se mnou jede tvůj starý.
0: Aha, taky dobrý.
1: Tak děkujem za hlasovky.
0: Alex Warren, Ordinary, další parádní muzika pro vás tady na Hit Radio. Krásné ránko.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, chvíli po čtvrt na devět, Alex Warren, Ordinary.
1: Krásné ráno.
0: Těšit se můžete na další parádní hity, za malou chvíli dorazí September, stihneme taky Coldplay, We Pray, no a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to ve středu jezdí. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
10: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
15: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
16: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
17: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
16: Jedu ale jen na čerpačku.
17: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
18: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku dvou aut. V Českém Těšíně v ulici Záplotí bourali dva osobáky, provoz je tam částečně omezen. No a na D1 mezi 361 a 365 kilometrem směrem na Polsko bude na krajnici probíhat sečení křovin.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: 8.31, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin, taky náš zprávař David, hezké ráno i tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj Davide. A David má pro nás nachystaný ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Podle instruktora bezpečné jízdy neumí správně brzdit až 2/3 řidičů. Při krizovém brždění totiž často nesešlápnou pedál dostatečně silně a nevyužívají tak možnosti auta. Důležité jsou ale také kvalitní pneumatiky, rychlá reakce a správný pohled. Dopravci varují před dalším zdražováním nafty. Pokud by cena vystoupala na 50 korun za litr, významná část firem by se podle jejich sdružení dostala do problému. Aktuálně stojí litr nafty v Česku v průměru přes 47 korun. Maďarský lukostřelec překonal 29 let starý světový rekord. Jeho šíp v americké Nevadě uletěl neuvěřitelných 1063 metrů. Dosavadní rekord přitom překonal o pouhých 80 cm.
0: Hele, nebylo blbě Karlovi, když letěl kilák. A už je možná čas odejít dneska. Tak ještě půl hodiny s vámi snídaní šampionů, Davide, ty se měj krásně.
1: Ahoj.
0: A my pokračujeme, no a pokračujeme parádně. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Eminem, Without Me, a opět připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a jedna z nich je dle vašeho výběru, tak si to dejte. A teď se pojďme užít Eminema. Hezké

0: ale Hit Radio. 8.39. Dneska ráno jsme zvonili jak diví.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A stejně jako včera, tak ani dnes nám nikdo nepřišel odevřít, respektive naši hlídce Hit Rádia, která byla někde u vás.
2: To znamená, že zítra přidáváme opět tisícovku k dnešní už tak navýčený výhře ze včerejška, takže zítra může někdo z vás vyhrát 7 000 korun.
0: 7 000 pro někoho z vás. Takhle, nejdřív musíte být zaregistrovaní na webu hitradio.cz a zítra až ne na vašich dveřích, nebo u vás doma zazvoní zvonek, ale u nás v éteru zazvoní zvonek, je to tenhle zvuk, tak vaším úkolem je jít ven, nebo alespoň se podívat z okna a zamávat na nás, protože dole bude stát někdo, kdo bude držet v ruce 7 000 korun. Jinak, jak to vypadalo dneska? 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů!
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, ano.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo, nikdo...
3: Konec, jo.
0: No konec, nikdo nepřišel, no, nikdo nepřišel.
3: Nikdo. Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Tak to sdělo úplně stejně.
0: Takže dneska 6 000 nedopadlo, neproběhla výhra, proto přidáváme další tisícovku a zítra v 7.10 máte možnost vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, vyhrát
2: 7 000!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
6: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Jak to poslouchám, Jasmin, já bych šel na koncert Evičky. Škoda, že jsem ty tři prokoučoval teda. Ty jsi tam byla, ty jsi byla na dvou, že jo?
1: Já jsem byla na dvou, dobře si to pamatuješ.
0: Závidím, závidím.
1: Skvělý. Znova pustit
0: už Perpetuum mobile na Hitradio v 8.52, hezké ráno. Máme tady milou věc na skoro závěr středeční snídaně. Pojďme na skok do Ústí nad Labem. Tady prý jezdí řidič autobusu, který nechává v autobuse vzkazy typu nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to. Svět je lepší díky lidem, jako jsi ty a tak dále, že prostě dělá lepší den lidem, který jedou v jeho autobuse.
1: Tak musí tomu městu trošku spravit karmu, se říkám, ale...
0: Je to pravda. Je to frajer za mě, zlepší lidem den a nic to nestojí, ale zase... Jako, takhle, vzkaz dobrý, ale kdyby u toho bylo přicvaklý pětiklíště, tak ten den je ještě lepší. A podělí tisícovka minimálně.
1: Ale nechává tam i bonbonky, jsem koukala, jakože přijde mi to hezky.
0: Jako dobrý, ale to pětiklo, to by tě ale vykouzilo větší rohlík podle mě na puse. Tak zdravíme do Ústí, no a vám všem, kdo nás sladíte, posíláme další hity. Než se rozloučíme, 21 Pilots, pojďme na to, hezké ráno.

0: 21 Pilots na závěr středeční snídaně. Je 8.56 a my se s vámi jdeme rozloučit a poděkovat za dnešní celé ráno.
1: Bylo to s váma úžasný dneska, strašně jsme se nasmáli.
0: No a připomínáme, že zítra v 7.10, kdo pak to zvoní, naše soutěž pokračuje, kde můžete vyhrát zítra 7000 korun. Detaily a registrace na webu hitradio.cz, tak se tam stavte.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: Zvládněte středu, mějte hezký den.
1: A zítra v 6, ahoj.
0: Bude čtvrtek, těšíme se na vás. Čau, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pokud byste jeli mezi obcemi Liptál a Sirákovem, tak tady máme počítat s provizorní světelnou signalizací. Momentálně tady probíhá oprava vozovky ve směru Liptál-Sirákov. Samozřejmě, když pojedete dál, tak určitě potkáte i komplikace podobné jako u toho Sirákova u obce Poteč. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
6: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás factoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
10: Máme 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Volební uskupení nebo nezávislí kandidáti pro říjnové obecní nebo senátní volby mohou ještě dnes nominovat do okrskových volebních komisí své zástupce. Ti pak budou přinejmenším 9. a 10. října dohlížet na průběh hlasování a po jeho skončení sčítat odevzdané hlasy. Dostanou za to nejméně 2,5 tisíce korun. Na státních hranicích se Slovenskem jsou opět kontroly. Jde o cvičení bezpečnostních složek, které začalo dnes ráno a potrvá 24 hodin. Zapojí se na 600 policistů, 60 celníků a 50 členů aktivních záloh armády. Cílem akce je prověřit stanovené operační plány na úseku dlouhém 250 kilometrů. Parkování v Ostravě bude o něco snazší. Město totiž spustilo nový web, který informuje nejen o cenách, ale také o možnostech parkování v krajské metropoli. Portál je intuitivní a dobře přehledný i v mobilním telefonu. Uživatelé tak snadno zjistí, kde je volné místo a kde mohou pohodlně zaparkovat. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále na US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. S běloruskou tenistkou Nosková bojovala skoro 2,5 hodiny.
3: Sluníčko svítí a už je horko, dneska nás čeká 31 stupňů. Polojasná obloha, k večeru se má zatáhnout a může se vyskytnout déšť, přehánky, lokálně také dokonce i bouřky.
2: Hit Radio Zlín.
3: Přátelé, vypadá, že dnes máme poslední letní den. Já vím, že říkat tohleto v září, když už běží škola, dovolené jsou za námi. No ale pojďme si to počasí, krásné počasí, ještě skvěle užít. Domluvte se s přáteli, domluvte se se sousedy, udělejte ještě nějakou odpolední party, protože 32 stupňů, takhle nádherně bude. Filip Bartek vám přeje hezké dopoledne a posílám další muziku Imagine Dragons, Hit Radio Zlín.

Robin Schulz a Lilywood na Hit Radio Zin, muzika, která tak dopoledne hezky doplňuje to počasí, žádné prudké pohyby, abychom se zbytečně nezahřáli. To byla noc, co, přátelé? Taková ta, kdy necháte otevřená okna do kořán, maximálně tam bzučí někde nějaký komár, ale venku prostě horko, vy můžete prostě spát odkopaní, to já mám rád, přes 20 stupňů Celsia. No ještě pořád tady máme takové dozvuky léta, které bylo jedno z těch nejteplejších v historii České republiky za poslední čtvrt tisíciletí. Ne, nespletl jsem se, 252 let jsme tady měli takovéhle vedro, jenom vlastně teďka už podruhé, jenom dvakrát. V srpnu dokonce padl rekord za nejteplejší noc v České republice, a to v Bystřici pod Hostýnem, tam měli skoro 28 stupňů. Já musím říct, že mě tohleto období baví, protože ráno vyrazíte a máte jenom ty kraťase, tričko, dáme prostě nějaké šatečky, je to skvělé. Tak co vy? Jaké je nejoblíbenější letní období? A kde jej trávíte? Dejte vědět 601 13 13 05. Pojďme si pokecat o tom, co máte rádi. Nemusíte se přece předřít v práci. Já posílám muziku. Kelly Clarkson. This is-

Pro všechny pracující happy ending, informace, že vždycky všechno nakonec dobře skončí. No a jestli to ještě dobře neskončilo, tak to prostě není konec. Takhle jednoduché to je. Vy posloucháte Hit Radio Zlín? Já jsem se ptal, jaké máte nejraději roční období. No a Lukáš z Poličky psal, že už toho léta má dost, že by se mi, kdybych dělal na stavbě jako on, že by se mi mluvilo jinak a že mám pustit nějakou pořádnou pecku. Luke, já schválně tady ve studiu Hit Radio Zlín nepouštím klimatizaci, já se peču s váma, víš, abych jako navodil stejný pocit, jaký mají naše posluchači, když je prostě jako to horko. Jitka psala zase naopak, že má každé období svoje, že v létě jsou koupačky, ale že v zimě miluje lyže. Tak vidíš, možná, když ve Zlíně protáhnou ten svak, jak se slibuje na volebních plakátech, tak by to bylo něco pro tebe. Já děkuju za vaše vzkazy, no a ať už je to jakkoliv, dneska si můžeme užívat jeden z těch posledních horkých dnů, zítra se ochladí snad až o 10 stupňů nebo možná i o víc. Pojďme si to užít i s další muzikou, která je taky letní. Shakira a Zoo na Hit Radio Zlín. Hezké dopoledne.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodní dům.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
13: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
16: Hit Radio. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

Nemusíte jezdit do Spojených států, abychom vám přinesli Hollywood sem do Zlínského kraje. Na Hydrádiu Zlín, Sunrise Avenue. Víte, v jakém kraji mají top ubytování? Amerika to není. Kde jsou nejlepší nebo jedny z nejlepších služeb, kde láká nejenom krajina, ale lidé se vrací na hotely kvůli příjemnému personálu. Ano, kdyby to byl nějaký jiný kraj, takhle bych to nevychvaloval. Je to Zlínský a skončili jsme druhý v hodnocení ubytování. Co musíme jako říct stoprocentně, tak lidé hodnotili právě to, jaká je kvalita, jaké jsou nabízené služby, jaká je lokace těch nabízených služeb a samozřejmě těch hotelů. No prostě jsme dobří, musíme se pochválit a já teďka chválím všechny ty, kteří dělají v těchto těch službách, kteří dělají v gastru, kteří dělají v hotelnictví, protože díky vám se můžeme takhle jako pyšnit. Tak posíláme do všech těch kuchyní, do všech hotelových recepcí, do všech pokojů, za uklizečkama, další muziku. Headway Live pro vás!

0: Posloucháte Hit Radio z Lína, my hrajeme skladby, které chytnou za srdce. Ty největší hity jako teď třeba Kateřina Marie Tichá, Zničená zem. Nevím, jestli se teď na něčím pracovním trápíte, jestli vám s tím pomáhá třeba umělá inteligence, ale vypadá, že už nebudeme mít problém s předpovědí počasí, s letectvím nebo dokonce s výzkumem krve. Umělá inteligence vyřešila matematický problém tisíciletí, takhle to bylo označováno. Já nebudu ani říkat ten složitý název, ale snad 100 let si věci lámali hlavu s rovnicí popisující pohyb látek. A právě kde se to hodí, to je počasí, letectví a podobně. AI to vyřešila asi za 10 hodin, samozřejmě těch úkolů, jako které dostala, byla spousta, bylo na to AI agentů, jako najatých jako mraky, stálo to víc jak 10 milionů dolarů, tenhle ten jako výpočet, ale je to tam? Prostě to umělá inteligence zvládla. Teď to prej ověří lidi, jestli se jakože někde nesekla, aby to nebylo jenom jakože tomu budeme bez hlavy věřit, ale dívejte se na to, co všechno to dokáže, když jako s tím budeme spolupracovat. No, mnematika, co si budeme povídat, nikdy nic velice neříkala, potom jak se do příkladu přidala písmenka, tak to byl úplný konec. Já věřím, že to máte někteří podobně stejně jako já. Jdeme si zahrát muziku, abyste měli hezké dopoledne, aby ta práce, u které jsem říkal, že teďka nejspíš sedíte a možná si lámete hlavu, aby hezky ubíhala. A co budeme hrát za pecky? Zase prostě velké hity Pink a nebo třeba Leony už za chvíli na Hit Radio Zlín.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Izomat stavebniny.
8: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
9: Stačí si vybrat.
8: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
9: Izomat.cz.
10: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
11: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
12: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personální@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Dnesek rokáren, i takovéhle hity pro vás máme na Hitrádiu z ní Linkin Park a New Divide. Za chvíli zprávy a Bára Purkartová v nich připomene, že auto není trezor. Policisté totiž čím dál častěji zase řeší to, že lidé nechávají v autech cenné věci. Ať už jsou to mobilní telefony, notebooky nebo děti. Více ve zprávách za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v Loučce u Koopu. Dodávka srazila cyklistu, opatrně tady. V Radišti na Sokolovské skončilo vyšetřování nehody dvou aut, mělo by to být už průjezdné bez komplikací. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
8: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Deset hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Auto není trezor. Policie znovu upozorňuje řidiče, aby ve vozech nenechávali žádné věci. Na viditelné místě totiž mohou přilákat zloděje. Víc policejní preventistka Martina Hamplová.
13: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením. Určitě nenechávat na viditelné místě kabelky, elektroniku.
12: V autě bychom neměli nechávat doklady nebo třeba náhradní klíče. Školáci v Uherském Hradišti sportují v novém. Město dokončilo modernizaci hřiště u základní školy v místní části Mařatice. Areál má po letních prázdninách nový umělý povrch, obnovené dráhy a město také doplnilo sportovní vybavení. Kromě školáků sportovní hřiště využívá také veřejnost. Norsko se dnes loučí s králem Haraldem V. Státní pohřeb se uskuteční v katedrále v Oslu a na obřadu budou hlavy řady států, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Doplním, že norský král zemřel 28. srpna ve věku 89 let. Dvě předehrávky dnes otevřou program třetího kola domácího fotbalového poháru. Sparta nastoupí od 7 v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách v nejvyšší soutěži po sobě. Olomouc se pak v hanáckém souboji představí o hodinu dříve na stadionu v Prostějově.
0: Svítí nám krásně sluníčko do toho středečního dopoledne. Dneska se teploty vyšplhají přes 30. 32 bychom mohli naměřit. Prostě krásný den.
11: Hit Radio Zlín.
0: Aby bylo co si krásnější, my to doplníme muzikou. Nebojte se zase hity. Katy Perry a Firework na začátek této hodiny. A nebo si dáme taky Činasky Kapradí. A taky si povíme, dámy a pánové, co byste mohli dělat s vašimi dětmi, pokud mají věk 13 až 18 let. Ano, slyšíte dobře? Pošleme je do vesmíru. Za chvíli.

neskutečně mě zbaví, když se tam objeví ty sbory. Gong, gong, gong na David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Takovéhle velké spojení. My hrajeme prostě jenom hity s hvězdnými jmény. Posloucháte Hit Radio Zlín, 10 hodin a 13 minut téměř a škola je v plném proudu, děti jsou v lavicích a tenhle týden možná už začnou i úkoly. No ale pokud máte děti ve věku od 13 do 18 let a musí to být přesně, tak pozorně poslouchejte. Nebude to teď úplně o škole, jestli nemluví o ničem jiném než o vesmíru. Jsou to dobrodruzi. Když byli menší, museli mít povlečení s planetami. Začalo kamarádi přihlašování do mise Zero G. Na webu Česká cesta do vesmíru.cz se může přihlásit ten, kdo by chtěl ponořit svoji hlavu do kosmických technologií, vědy a výzkumu a prostě ochutnat to fakt jako z té druhé stránky a nejenom třeba, nevím, z YouTube nebo z knížek. A hlavně 26 vybraný a jeden náhradník na jaro příštího roku zkusí stav bez tíže ve speciálním upraveném Airbusu. No, kamarádi, nemusí jenom létat děti v brodě na největší poutě v kraji na lavici. Mohou letět, nebo zkusit si, jaké to je být ve vesmíru a mohou letět tím speciálně upraveným Airbusem. Maminky, báli byste se pustit své děti do vesmíru? A nebo ne? U nás teda jako se o tomhle tom ani nemůže mluvit a to jako náš malý. Já bych někdy chtěl, no a už víme, že to jako nesmí to dokončit tu větu, tak jak je to u vás? Já posílám No Doubt a Don't Speak. Muziku, kterou pro vás mám, takovéhle ověřené hity.

Báječný Robbie Williams na Hit Rádiu Zlín. Za 5 minut a nějaké drobné bude 10:30. Já jsem položil takovou řečnickou otázku k maminkám, jestli by své děti pustili do vesmíru. Tak Silva psala, to mě pobavila. Do vesmíru ani náhodou, mě stačilo, že byli v létě na zábavě v Zádveřicích. Syn 16 a 17, nebo synové 16 a 17. No věřím, že tam to taky mohlo být, jako ve stavu bez tíže, jak to píšeš. Tak si děkujeme za zprávu a já posílám další muziku všem maminkám, které se o své děti bojí. Golden už za chvíli na Hit Rádiu Zlín.

0: Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
0: Hit Radio.
17: Zlepši si nálad.

k instalatéru Šrouby a Matice na Hydrádiu Zlín. Kamarádi, u jakého projektu vlastně teď sedíte? Možná máte rozdělanou nějakou právě prácičku na vodovodním potrubí. Co je vaším pracovním úkolem? Třeba naše Šárka teďka počítá, kolik zaplatí na složenkách. Jestli nechcete na stará kolena skončit s hlavou, která si nakonec nic nepamatuje, existují povolání, která prej udržují mozek v kondici. Já bych si představoval, že to bude třeba doktor, že jo, nebo učitel, nebo vědec, prodavačka, že jo, kolik oni si musí pamatovat těch kódů na pečivo, nebo nějaké takové podobné povolání. Ale bacha, nejlepší povolání pro cvičení mozku je podle průzkumu a výzkumu řidič záchranky, anebo taxikář. Takže jestli teďka vezete někoho z jižních svahů dolů do centra do Zlína na nákup, tak u takovéhle profese zůstaňte a budete úplně super. Já věřím, že nás teďka poslouchá spoustu taxikářů. Klidně na těch parkovištích můžete zatroubit, my to sem až na Mlacovou uslyšíme. A já vám posílám právě na to čekání, na zákazníka další muziku. Somebody that I used to know z Hydrádia Zlín. Užijte si to a hezké dopoledne.

0: lepší plánovat víkend než v půlce týdne. Ano, přátelé, je středa a teď o víkendu jsou v Hradišti slavnosti vína. Cymbálek, sklépky otevřené, mraky lidí, no. Pro mě je tahleta událost jaksi magická, protože jsme se tam dali víceméně dohromady s mojí manželkou. Vlakem tam jsme jeli jako známí a zpátky taxíkem už jako pár. Teda jestli si to po těch vínech dobře pamatuju, ona by možná žena mluvila jinak. Pitbull, muzika, kterou vám posílám, ať už škrtáte v tom kalendáři nebo kroužkujete, anebo taky Jelen v oblacích už za chvíli na Hit Radio Zlín. Hezké dopoledne.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Šrouby v ruty matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
17: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
18: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
19: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: dnešní My Chemical Romance na Hydrádiu Zlín. Bára Purkertová má připravené zprávy a zaměříme se na podzimní dovolené. Jo, o ně prej velký zájem, už za chvíli řekneme více. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v obci Loučka u Kópu stále došetřují nehodu, kdy dodávka srazila cyklistu, a pokud byste jeli po D55 na 51. kilometru na trase Babice Bzenec, je modrý barel na vozovce, takhle konkrétně nám ho obarvila policie. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
5: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné při koupi 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Jedenáct hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Průměrná sazba hypoték dál roste a aktuálně je vůbec nejvyšší za poslední dva roky. Dělá už lehce přes 5,5%. Nicméně banky po prázdninách tradičně zvyšují svoji aktivitu a více soupeří o nové klienty. Do hry tak můžou vstoupit i akční nabídky. Na dálnici D48 na trase vedoucí přes Třanovice na Frýdecko-Místecku se chystá dopravní omezení. Silničáři už v pondělí obsadí estakádu, kde se budou opravovat mostní závěry. Dočasně se tam proto zúží vozovka a také sníží maximální povolená rychlost. Práce za 11,5 milionu korun potrvají necelé dva měsíce. O podzimní dovolené je letos zájem. Podle cestovek se na ně chystají hlavně dvojice a lidé ve věku 40 až 64 let. Lákají je hlavně příjemnější teploty a méně turistů. Rodiče s dětmi pak v tomto období volí pro dovolenou termín podzimních prázdnin, které letos připadají na 29. a 30. října. No a závěrem ještě fotbal. Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec od 17 hodin přivítá Ostravský Baník a Hradec Králové doma vyzve Plzeň. Zápas na východě Čech začne o 2 hodiny později.
0: Sluníčko nám teploměr vyhřeje na 32 stupňů Celsia, večer se ale může zatáhnout a ojediněle se mají objevit přehánky a nebo také bouřky. Taková bude středa, co se počasí týče.
10: Hit Radio Zlín.
0: Co se muziky týče, tak zase pro vás mám Adele, Adama Lamberta a nebo Miley Cyrus na začátek této hodiny, ale taky vám prozradím, jak zítra udělat to, že vám přistane před dveřmi 7000 korun. Je to úplně jednoduché a hlavně musíte být v týmu Hit Radio Zlín. Nemyslím, že byste museli být zrovna zaměstnaní, prostě být s námi parťáci, ale já věřím, že jste.

0: Alexa, Miley Cyrus, End of the World na Hydrádiu Zlín. Muzika, která doznívá 16 minut po 11. hodině. Kdo ví, jaký je to pocit, když otevřete dveře a za nimi stojí někdo s tisícovkami v ruce a šupne vám je jenom za to, že jste se prostě předtím podívali přes kukátko.
1: Kdo pak to zvoní s Hydrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Já nevím, jestli to byla jenom náhoda, že se nám hnedka úplně první den soutěže Kdo pak to zvoní našel výherce 5 000 a potom už nic. Ani včera, ani dneska jste nevykoukli z těch správných dveří. Zítra teda na šťastlivce, který se do Kdo pak to zvoní zaregistroval přes náš web a bude číhat za dveřmi ve správný čas, čeká 7 000 korun. No, to musí být velice pěkný začátek dne. 7:10, vy máte krásné peníze v ruce, no a ještě jste ani vlastně nezačali s prací. Takže pozorně poslouchejte, ten zvonek nezazní u vás u dveří, ale zazní v éteru Hydrádia Zlín. A potom máte 30 sekund na to, abyste se podívali, jestli právě nestojí někdo za vašimi dveřmi. Jo, je to napínavé, držím palce, ať to zítra někomu z vás vyjde.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Písnička pro všechny transfúzní stanice Blood Running na Hydrádiu Zlín. Na dneska bude naopak tuhnout krev v žilách, protože dneska začíná nová hokejová sezóna. Berani se utkají doma s Chomutovem, na ten zápas jsme vám rozdávali lístky a Valaši ze Vsetína si vyhrnou rukávy v Praze proti Slavii. Zítra si samozřejmě řekneme, jak to u Zlína i u Vsetína dopadlo. My prostě fandíme tomu krajskému hokeji a sledujeme to napříč těmi kluby. Train a Drive-by, to je muzika, kterou pro vás mám už za chvíli, anebo si to dopoledne můžete zpříjemnit na nádhernou ženou Taylor Swift.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat, nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
8: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na stream.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Dáma, která dozněla právě teď na Hit Radio Zlín. Já si myslím, že i ona je takový jako andílek na oko, ale že to bude dobrá dračice. Když řeknu, základní škola, vybaví se vám nějaká lumpárna? Je, to by bylo co? Některé věci ani nemůžeme před dětma říkat. Co před dětma, ani vlastní rodiče to dodnes neví. Třeba v Brodě pod Vinohrady. Jejda, tam jsme se toho navyváděli. Ale zase, aspoň je na co vzpomínat, že jak nás třeba učitel vyhmátl s cigaretou za kotelnu. Mami, promiň, to jsem ti nikdy neřekl. No a v Kroměříži mají kousek od školy automat na CBD a právě město zvažuje jeho zrušení, protože podle zjištění nejčastějšími zákazníky jsou žáci druhého stupně. Víte, co mě nejvíc baví na těch CBD balících? To info, že je to jenom sběratelský produkt. Podle toho teda, co uvádí Kroměříž, tak někteří musí být jako velcí sběratelé a musí mít hodně vystaveno na poličkách. Tak zavzpomínejte na vaše lumpárny. Vyvedli jste něco na základce? Klidně namluvte hlasovku nebo napište 601 13 13 05.

0: jsou na Hitradiu Zlín. Já jsem se vás před chvilkou ptal na lumpárny, které jste vyváděli na základní škole. Karel mi napsal, že bych mohl mluvit i za něj, protože jsme prej spolu ty lumpárny dělali. To je nevýhoda, když tě poslouchají kamarádi prostě. Já jsem využil toho, že tady kolem studia šla Julie. Julie, jaká jsi byla na základní škole? Hodná, anebo si tam i něco provedla?
1: Já jsem byla hodná, samozřejmě, na základní škole, ale pamätám si, že jsem raz dostala poznámku, že si lakujem nechty na...
0: Jejda, to je,
1: na hodině.
0: To je průšvih.
1: V 9. triede to bylo... No tak jako dostala som poznámečku, no.
0: To niekteří zapalují prostě tělocvičné.
1: Bože, takové... ale vieš, čo som si spomenula, je to tu, no, ale poď. To som neurobila ja. Ale to bolo hrozné.
0: Kamarád, že?
1: Kamarád.
0: Áno.
1: Nie, to urobili normálne chalani z našej triedy, my sme boli v deviatom ročníku už, takže sme boli ako väčší. A my sme boli druhé patro, no jo, na tej škole, ako na základce. A oni normálne, že preliezli z okna do okna. Cez parapet, jako zvonku.
0: Houby.
1: Toto bolo normálne, to si doteraz fakt si toto jako pamätám a bolo z toho veľké halo, neviem, či nedostali pokarhanie riaditeľom školy, alebo takto, pretože ja neviem proste, na čím sme premýšľali všetci a my pôjde, ešte sme im fandili, ako poď to dáš, to prejdeš z okna do okna, pritom vlastne teraz, ježiš, mne by srdce stískalo, keby som si to predstavila, že tu ideme preliezať z okna do okna. No, tak toto si pamätám.
0: Vidíš, to mne pripomnelo, my sme mali takovou přístavbu, byli sme vlastne v patře nad tou přístavbou a kluci tam spolužákovi hodili pravítko, on si pro něj lezl na tu střechu a jako největší for bylo to, že jsme ho tam zavřeli. Přišel ten učitel a teda to bylo jako halo.
1: A po kom to teď dnešní děti mají, hej, keď my jsme rodiče?
0: Já nevím. Ale věřím, že jste na tom naši posluchači podobně. Já posílám muziku, která pro vás bude na to ještě dopoledne, ještě to pořád stínem. One Direction už za malou chvíli.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
7: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz. Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
8: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
11: Je, Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
10: A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
11: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
10: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Meine freche Schlauche Biene Maja.
11: Odvolávám.
12: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na Vsetínsku v Loučce. Došetřuje se tam vážná nehoda. No a opatrně taky na Zlínsku v obci Poteč, kde vás teď zdrží provizorní semafory. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky k nám na WhatsApp 601 13 13 05.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Do voleb zbývá měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující ostré fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
12: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
11: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Sněmovna bude moci i dnes projednávat a schvalovat zákony až do noci. Možnost hlasování i po 21. hodině dnes prosadila vládní koalice tradičně na návrh šéfky poslanců ANO Taťány Malé. Vládní tábor chce především přehlasovat veto Senátu ke kontroverzní novele stavebního zákona i senátní úpravy zákona o obnově EET. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále deblu. Z domácí Taylor Townsend porazili španělsko-americký pár a ani ve čtvrtém utkání nestratili set. V semifinále nastoupí proti belgicko-ruskému páru Elis Mertens a Diana Schneider. Teď se podíváme k nám.
1: Co byste řekli na MHD zdarma? Ve Zlíně a v Otrokovicích se budeme jeden den vozit úplně gratis. Města se totiž přidávají k Evropskému týdnu mobility. Jehož cílem je motivovat lidi, aby auta nechali doma a více využívali hromadnou dopravu. Speciální akce proběhne 22. září, kdy bude MHD jeden den zdarma.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na východě Moravy se bude dál střídat jasná nebo polojasná obloha. K večeru se pak zatáhne a čekat můžeme i přehánky. Teploty dnes až kolem 31 stupňů.

Krásné středeční poledne přeju, je tady oběd a polední pauza, nejhezčí část pracovního dne a tak není divu, že právě v tento čas začínají také vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Takže dobrou chuť, ať už jste v restauraci nebo máte krabičky z domova. Já jsem si dneska objednával oběd a narazil jsem na restauraci, kde v meníčku měli, dobře poslouchejte, Katův šlech, takže kaťák, čevap čiči, jak já říkám čevap mňau mňau, a byla tam normálně kuře z broskví. Já říkám to jak v devadesátkách. No taky ty srdcovky začneme v 90. letech. Tohle je rok 1993 a skupina Pet Shop Boys a ano, vydali i jiný hit než Go West. A to například tenhle. Tak hezký poslech.

0: Petcha Boys na Hit Radio, srdcovka číslo 1.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: My pokračujeme dál a dnešní téma evidentně asi bude o jídle, nejen, že je tedy dnes Mezinárodní den řízku, ale můžeme zavzpomínat na legendární jídla z doby minulé. Na co vy si pamatujete z minulosti? Jo, protože jak jsem mluvil před chviličkou o tom, že jsem dneska fakt jako v roce 2026 viděl na meníčku kuřecí steak z broskví, tak píše mi tady Lída, která píše: ahoj Jirko, děláš si srandu, že ještě dneska někdo vaří v restauraci kuřecí steak z broskví? To je za mě fakt vražda gastronomie a to v ní dělám už víc jak 30 let. Zdraví Lída. Tak ano, tohle bych si nevymyslel. Jako, dokážu si vymyslet spoustu věcí, ale tohle už asi ne, jo. takhle daleko tu hranici jako nemám. Tak na co vy si vybavíte? Na co vy si vzpomenete? Třeba z 90. ze začátku milénia, nebo klidně z 80. let. Co nesmělo tenkrát v té restauraci chybět? Kuřecí steak z broskví je asi jako legenda, jo. Možná ještě třeba smažený sýr se šunkou. To se taky dneska moc jako nevidí nikde, ne? No hele, pojďme zavzpomínat, pojďme trošku mlsat a když teda si zamlsáme, tak si dáme album Dobrá kočka, která nemlsá. Rok 2002. Lucie a píseň, která dneska má speciální význam. Jmenuje se Daniela, je 9.9. a Daniela má svátek. Tak Dančo, všechno nejlepší. Tady je píseň

0: Tak jsme si brnkli i na romantickou notu Celine Dion na Hit Radio v srdcovkách chviličku po čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky na Hit Radio nás vrací do mládí, do dětství, do někdy až do bezstarostné doby. A jestli je něco, kromě hudby a módy, co si pamatujeme nejvíc, no tak je to samozřejmě jídlo. A dneska se vás ptám, jaké jídlo si pamatujete právě z minulosti, z 90., z 80., ze začátku milénia. Může to být i bizarní jídlo, anebo prostě jenom jídlo, který vás tam opravdu jako vrátí do tehdejší doby. Tak mám tady hezkou zprávu od Martina, píše, pro mě symbol 90. i dětství byly nudle s mákem. To už se dneska asi tak moc nedělá, ale i ve škole jsme je mývali pravidelně, takže já, když si vzpomínám na dětství, vzpomínám na nudle s mákem a cukrem. Zdraví Martin. Jasně. To je velká klasika mimochodem. Další, kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, píše Honza. No jasně. To nesmělo chybět. Kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, já si i vybavím tu chuť, to prostě. Bože. Ahoj Kýrko, já si pamatuju na chalupářský guláš. To bylo v osmdesátkách hodně. Už si teda nepamatuju, jak to chutnalo, ale jedla jsem to, když jsme jezdili na vandry. Krásný den, Pavla. Tak páji, s tímhle ti nepomůžu, chalupářský guláš neznám, ale teď jsem dostal chuť na klasický burstguláš. Ježiš, to bych si dal. Proč jsem vytáhl téma jídlo? Máte to taky tak, že když se řekne nějaký vaše oblíbené jídlo, tak se vám hned okamžitě v puse začnou zbíhat sliny? To je prostě, to lidský tělo je neskutečný v tomhle. Michal, hele, z 90. No, nemůžu ani teď mluvit. Bože, burst guláš, blbej. Hele, z 90. si pamatuju hlavně krokety. Kdo v hospodě neměl krokety, jako kdyby nebyl. Dneska jsou to samé americké brambory, ale aby někdo ke smažáku dělal krokety, to ne. Michale, přesně, amen. Ježišmarja, krokety. Bože, ty jsem neměl ani nepamatuju, ale kolik jsme jich jako děti snědli. Podle mě krokety jsou fakt jako jasným symbolem 90. let. Kdybych je měl přirovnat k nějaký hudbě, k nějakému hitu, tak je to k tomu, co teďko tady pro vás mám. Tohle jsou takový hudební krokety 90. 24/7, totální klasika, legenda. Tohle je prostě hudební kroketa. Skvělá srdcovka. Jenom pro vás na Hit Rádiu. Právě teď.

0: Laidback Sunshine Reggae. Kdo mám pocit, že nikdo si nespívá Sunshine Reggae, taky si jedete Saša jede. Už tak máme tak strašně zažitý. Tak můžete ještě. Saša jede.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jojo, poslední srdcovka, ta byla právě teď. Ještě nás čeká tady jedna, to je na vaše přání. Ještě než si dáme vaši srdcovku na přání, napište si o ní samozřejmě na 777-937-777. Napište zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Tak ještě jsem tady objevil zprávu, když jsme si dneska povídali o tom jídle. Simča posílala, jaké jídlo se mi vybaví. To bude asi pajšlová omáčka ze školní jídelny. Nejhorší, co kdy kdo vymyslel a podával. Já se přiznám, že pajšlová omáčka, že mi to vůbec nic neříkalo, takže jsem si to tady vygoogloval. A teď to vidím a normálně se mi ten pajšl fakt zvednul, jak se říká, protože to je přesně, na to jsem zapomněl, ale úplně si vybavuju tu pachuť. Taková ta bílá omáčka s tím nějakým jako, co to je, plíčky na smetaně, no, prostě, ale to chutnalo v té jídelně tak hrozně s tím knedlikem. Bože můj. Simčo, děkuju za tady tu připomínku, teda. Doteď mi bylo dobře. Opravdu hodná, moc děkuju. Ale ne, jako, asi si ani nepamatuju nikoho, že by to někomu chutnalo, teda. Ale víte, co bych potřeboval od vás, jestli si jako pamatujete, opravdu jste pamětníci, tak na základní škole, i často ve školce, tak vždycky dělali takovou speciální pomazánku na chleba. Byla to nějaká, prostě na svačinu nám vždycky dávali takovou světlou pomazánku na chleba. Já přesně si dokážu vybavit tu chuť, ale vůbec nevím, z čeho to bylo, jak se to dělá, ale strašně, strašně moc bych si ten chleba tady s tou legendární pomazánkou z té školní jídelny chtěl dát. Není to rybí pomazánka, to jsem si 100% jistý. Lučina to asi taky nebude. Nebyla jako tvarohová, ale prostě taková jako, no, já podobnou barvu jako tady ta pajšlová omáčka, ale to bych chtěl zjistit, co je. Tak jestli tohle víte, tak kromě srdcovky na přání mi klidně můžete poslat nějaký recept. 777-937-777. Srdcovka na přání za chviličku.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
8: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.

0: Chelpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

odpověď je asi drožďová. Pokud posloucháte právě teď, jak vůbec nemůžete tušit, ale pokud posloucháte srdcovky, tak víte, že hledáme, nebo že jsem hledal recept na legendární pomazánku ze školky nebo ze základní školy. A vybouchnul mi tady WhatsApp. Doslova, to prostě normálně jste přetížili síť a pořád chodí, ještě teď přišla znova kvasnicová nebo drožďová pomazánka. Asi to bude ono, teda, asi to bude ta legendární pomazánka. Samozřejmě u toho spousta smajlíků, někomu to chutná, někomu ne, ale vypadá to, že ano. A mám tady i zprávu, že tady někdo má známou ředitelku ve školce a že se to dělá do dneška. Takže drožďová pomazánka, tak děkuju moc. V životě by mě to nenapadlo hledat jako drožďovou pomazánku, jak si úplně říkám aha, a jak si tady říkám aha, tak tady koukám a přišla zpráva, ahoj, zahraj trio, dá, a já úplně, no tak jo, tak si to pojďme dát, tady je srdcovka na přání, aha.

To jste možná slyšeli naposled, když jste jedli tu drožďovou pomazánku. Srdcovka! Dá a trio. Aha. Na Hit Rádiu. Za tohle mě vyhodí.

Tak, myslím, že dneska už jste slyšeli všechno a klidně můžete jít domů z práce. Trio, dá. Tohle je starší než já, to je rok 1981. Mazec. Srdcovka na přání. Srdcovky pro dnešek skončily, ale my pokračujeme dál na Hit Rádiu. Za chviličku Bebe Rexha a teď Krištof a půlnoční hřích.

0: rádio, bylo 3:15, v 1 hodinu odpoledne, Lucie přinese další nejnovější zprávy a my zavzpomínáme na tehdejší požár v Českém Švýcarsku. No, jsou to 4 roky zpátky, byl to rok 2022, tenkrát to byla obrovská katastrofa, nějakých asi 270 milionů nebo 300 milionů, byla škoda, to je šílený. Ale proč o tom mluvím? Mluvíme o tom, protože soud dneska pravomocně osvobodil muže viněného ze založení obřího požáru. A my známe důvod, máme pro vás dokonce i vyjádření státní zástupkyně, takže i to bude ve zprávách ve 13 hodin. Do té doby z hitů například Pitbull a Christina Aguilera. Za chviličku.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
10: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
9: Všechno. Zachraňte nás.
10: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
9: O, děkuju.
10: To my děkujeme.
11: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
14: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
3: Je, Čelka to už Mája. Je tak dlouho, jo.
2: A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
3: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
4: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Meine freche Schlauche, Biene Maja.
1: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dnešní polední hodina na Hit Rádiu je pryč, 13 tady a s ní taky nejnovější zprávy. Začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Srážka 3 aut se ještě došetřuje na průtahu Jasenou. U Jednoty počítejme s menšími komplikacemi. Kromě Říži je uzavřená obvodová ulice kvůli úniku plynu. Každou chvíli už by to ale mělo být vyřešené. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažeň stres.
4: Vest Zlín.cz.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobrá odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko. Podle soudu se jeho vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Státní zástupkyně Kateřina Weissová.
9: Velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
8: Lesní požár vypukl u Hřenska v červenci 2022. V zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun. Darujeme kroužky dětem. I letos tento projekt pomůže rodinám v tíživé finanční situaci. O příspěvek na kroužky svých dětí mohou rodiče žádat od 16. září. Prostřednictvím 3 voucherů v hodnotě 500 korun mohou na první pololetí získat 1500 korun, za celý školní rok pak dosáhnout pak na 3000. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže. V Oslu vrcholí oficiální 13-denní smutek po úmrtí krále Haralda V. pohřbem monarchy. Zemřel po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let na konci srpna. Na bezpečí ceremonii dohlížejí tisíce policistů. Česko na pohřbu zastupuje prezident Petr Pavel. Teď ještě pohled k nám.
10: Uherský Ostroh byl dnes znovu bez pitné vody. Zavinila to další havárie na vodovodním přivaděči. Všechny školy ve městě opět zůstaly zavřené a bez vody byla i sousední Ostrožská Nová Ves. Dohromady asi 7 tisíc lidí. Potíže se v posledních měsících objevují opakovaně. Vodárny proto chtějí na jaře příštího roku začít s rekonstrukcí přivaděče.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Užíváme si příjemný letní den s maximy až 31 stupňů. K večeru ale na východ Moravy dorazí studená fronta a taky přehánky. Zítra už bude jenom kolem 20 stupňů.
6: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: Po zprávách pokračujeme dál. Máte nějaký peníze navíc? Zbytečný? Takhle? Jo? Nebo nevíte, o co si napsat Ježíškovi? Mluvím o tom záměrně, protože právě dneska, 9.9., tak společnost Apple bude představovat zbrusunové novinky. Jo? Co všechno představí, tak to vám řeknu za chvíli. Do té doby, tak si dáme další hity. Bude například Kaskáda, nebo právě teď Coldplay.
6: Hit Radio Zlín.

ve čtvrt na dvě. Jestli máte rádi moderní technologie, tak teď posloucháte správné Hit Radio, protože my tady sledujeme i novinky i v tom, řekněme, digitálním světě. A je jasný, že Apple pořád hýbe světem, takže představení nových iPhoneů a dalších hraček je prostě velká událost. Dneska večer ty novinky vyjdou. Měly by tam být nový sluchátka, ty ještě asi nebudou mít zabudované kamery, o čem se teda jako hodně spekulovalo, což je dost zvláštní, protože ty jsou jako hodně oblíbený brýle, že jo, s kamerou, ale člověk už to vidí a teď na ty sluchátka by měly ty kamery dát taky, no, zajímavý, jako tohle jestli někdy bude, to bude člověk už fakt jako bát chodit normálně po ulici. Takže, ale to by ještě asi teoreticky být nemělo, jo, ale hodinky, tak ty už by prý uměly, nebo měly by umět posílat zprávy i mimo mobilní signál. No a největší tahák bude samozřejmě nový iPhone 18. Ovšem, ten jeden by měl být skládací. Takže něco, co dosud Apple ještě nemá. Normálně skládací iPhone. Na net už unikly nějaké fotky, tady na to koukám, ale žijeme v době AI, takže nemůžeme věřit úplně ničemu. Konec konců, nakonec je asi stejně jedno, jak bude vypadat, ne? Protože jediné, co nás bude zajímat, tak to je cena, že jo? A ta by mohla být velmi zajímavá. Teoreticky by mohla být klidně stejná jako za dvoutýdenní letní dovolenou v Egyptě. No, uvidíme večer. Teď Alex Warren a Ordinary.

0: Na středu 9.9. Tomáš Klus, je 13 hodin a 35 minut. Tomáš Klus ještě nedávno bojoval s hematomem na hlasivkách, ale už je v pořádku. O víkendu, tak jsem ho viděl na koncertě, předvedl tam teda jako fantastickou show, dal i metalovou verzi písničky Marie, takže hlasivky drží. A asi čtvrt hodiny byl mezi lidma, kde improvizoval ve freestyle rapu. To byl jako masakr. Já jsem dlouho neviděl publikum, že by se na koncertě takhle moc nasmálo, jo? Protože on evidentně zbožňuje český jazyk a ty jeho verše, ty jeho rýmy, ta autenticita, to je, jak to bylo, jako fakt ta improvizace a hlavně ty dvojsmysly. Já jsem si říkal, tohle je fakt jako skvělý. Toho bych chtěl doma na silvestrovskou party, s tím bych jako klidně jako nějakou takovouhle jako party propařil. A zároveň jsem si říkal, ten by se nám hodil i ve středu ve 2 odpoledne na Hit Radio do naší role ty dvojsmyslů. By mě samotného zajímalo, který dvojsmysly by přihodil on. Ano, dneska je středa, ruleta dvojsmyslů už se pomalu, ale jistě blíží, bude ve 2 hodiny, tak věřím, že dál zůstanete s Hit Radiem. Do té doby z hitu například Britney Spears, Miles Smith, taky Imagine Dragons. Hit Radio.
1: Každý má svoji srdcovku.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí, chytrá technika školu ulehčí, notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
14: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.

Will Smith, nice to meet you na Hit Radio. Před chviličkou jsem mluvil o mém zážitku z koncertu Tomáše Kluse a tak si říkám, kdy vy jste naposledy byli na nějakém koncertě. Jedno, jestli to je český interpret, zahraniční, to je fuk, prostě koncert. Mluvím o tom, protože koncerty podle nové studie vám prý můžou prodloužit život. A to dokonce o 9 let. Jo, stačí prý 2 koncerty měsíčně a prodlouží nám to život o 9 let. Ale nepočítá se do toho hudební festival a ty koncerty by měly být od sebe ideálně 2 týdny. Takže co 2 týdny někam na koncert a budete žít o 9 let déle. To není špatný. Akorát teda, když koukám na ty ceny těch koncertů, tak si říkám, že těch 9 let

a to naší ranní hrou ve snídaní šampionů. Kdo pak to zvoní? Je tam aktuálně 7000, jak si můžete vyhrát, to vám řeknu za chvíli. Do té doby si tady taky dáme jednu klasiku. A to je třeba koncert, na který bych šel. A řekl jsem to nahlas?

0: týdnu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos. Prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
13: tak Mironet! Klikni dvakrát!
15: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exkluziv při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nejrychlejší dopravní servis na východě Moravy. Pokračuje oprava silnice z Liptálu na Sirákov, jezdí se tam Kivadlově na semafor. Stejná situace platí mezi Potečí a Valašskými příkazy, anebo za Bystřicí pod Lopeníkem směrem na Starý Hrozenkov. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.

0: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Platy vrcholných politiků by mohly od ledna růst o 5%, pokud vládní koalice neprosadí zmrazení odměn. Prezident republiky by pak vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili na 324 tisíc korun za měsíc a plat řadového poslance by se zvýšil na 120 700 korun. Policisté na dálnici D8 na Ústecku kontrolovali kamiony. Zaměřili se na technický stav vozidel, jejich vybavení a dodržování pravidel provozu. Zkontrolovali 112 kamionů a odhalili 14 přestupků, jakých doplní policejní koordinátor prevence Tomáš Frolík.
4: Jedenkrát couvání na dálnici, tak to je asi to nejbláznivější. Dvakrát to bylo za pásy, 10krát předjíždění a 1krát takový ty ostatní přestupky, takový ty, co se zařazují mezi ostatní.
3: Kontroly byly součástí včerejší preventivní akce Den pro kamiony. Česko včera zažilo velmi horký den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji schodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjakovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Zlín je o krok blíž rekonstrukci velkého kina. Radní už vybrali firmu, která má mít modernizaci na starosti. Posvětit to ale ještě musí zastupitelé. Vybraná společnost bude taky stavět podzemní parkoviště a zajistí jeho provoz. Kdy přesně přestavba začne, zatím není jasné. Nicméně se znovu otevřením kina se počítá do 3 let.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Dneska 30, od zítřka už ochlazení. Odpolední maxima na východě Moravy budou v dalších dnech kolem 20 stupňů. Do toho bude oblačno a občas se objeví přehánky.
1: Hit Rádio. Jirka Pelnář, Hit Rádio.
6: Středeční odpoledne pokračuje dál, dospělo teď ke 2. hodině, to znamená 14 hodin, aktuálně 3 minutky, no a ve středu ve 2 odpoledne na Hit Rádio tady vždycky máme pravidelně naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Co se dá říct v ložnici a to uvidíme kde. Uvidíme kde, to nám vytočí ruleta už za chvíli. Dáme jeden jediný hit a pak roztočíme ruletu. Ten hit bude od zpěvačky Pink, která včera oslavila 47. narozeniny. Mimochodem je to maminka 2 dětí a to znamená, že ta vozí taky děti do kroužky, co? Myslíte, že teď akorát vysvědává a někam poveze?
1: Hit Radio Zlín.
6: Myslím, že ten život budou mít tyhle celebrity úplně jiný.

0: přesně na to se ptám já. Tak co? Jste připravený na naší ruletu dvojsmyslu na Hit Radio? Já jo, tak nebudeme to protahovat, jenom znovu připomínáme, že hlavní součástí jste vy, to znamená na WhatsApp 777-937-777. My pište zprávy nebo posílejte hlasovky s tím, co vás okamžitě na první dobrou napadne. Ruleta z dvojsmyslu se dostáčí právě teď.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při přihlašování dětí do kroužků. Jo, když jsem před chviličkou mluvil o tý Pink, jestli vozí děti na kroužky, tak mě to tak napadlo. Doma, když se bavíte s vaší polovičkou a vybíráte, kroužky vybíráte, kam ty děti strčíte, tak co může zaznít při vybírání kroužků a v ložnici? Tak já to vykopnu, jste si tak trošku sám nahrál, tak samozřejmě první otázka je, tak kam ho letos strčíme, že jo? Co by tam ještě tak mohlo být? Třeba nechci ho přetěžovat, dvakrát týdně úplně stačí. Zbytek nechám na vás, pojďte popuzdit, ale popuzdit. Bože, já už nemůžu. Pojďte popustit uzdu vaší fantazii. Já už tady koukám na WhatsApp, už to tady lítá, tak třeba hned jako první, co tady máme. Ano, pokračujeme jako loni. Tak super. Tak těším se moc. 777 937 777, dáme dva hity.

tady máme naší oblíbenou ruletu dvojsmyslu. Je to kvůli tomu, že prostě máme rádi český jazyk, čeština je nádherná, no a v tom našem každodenním životě nás opravdu může leckdy překvapit a taky pobavit a díky ní můžeme přijít i na jiné myšlenky, tak pokud budete přihlašovat děti do nějakých kroužků, tak si vzpomněte třeba i na dnešní den, protože zadání je, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků. Tak jdeme na to. Čtu tady zprávy z WhatsAppu, který posíláte. Hanka třeba. Začínáme příští týden, přezuvky sebou. Výborně. Berete i úplné začátečníky, Lenka. Jsi si jistá, že se mu tam bude líbit? Víš, jak to dopadlo minule? Posílám Michal. Tohle je taky dobrý. Má to naštěstí jen jednou týdně. No tak uf. Ježiši, ale tohle je boží. Mirka píše, je dost velký na to, aby to zvládl sám. Hezky. Peťa. Taky něco ze života. Snad se dneska vzchopí, minule i brečel. Dneska už máme plno, o, to taky ne, ježišmarja. Teď už to začíná být jako hodně uchylný, tohle mě taky ještě baví. Sem už nikdy, zase se mu nebude chtít domů. Dobrý, kapacita naplněná, přijímáme náhradníky. Taky dobrý. Maruška, ale Maruška dobře, ta píše, ahoj Jirko, co třeba, je mi jedno, že se ti nechce, dvakrát týdně a basta. Dobře, no tak jo, tak ještě vám dáme čas, dáme ještě dva hity, 777-937-777, já to tady pročtu, vyberu nejlepší a ten nejlepší ode mě dostane dárek a to speciální edici hry Člověče nezlob se, kterou jsme tady pro vás na Hit Radio vytvořili. Tak jo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků?

0: Jo, ve starém křesle svět zůstal jako dřív, ale tady u nás na Hit Rádiu každou středu svět není jako dřív. A nebo možná ano, jo? Nebo možná ano, nebo se možná vracíme trošku do doby, která nebyla až tak hyperkorektní a zkoušíme, co ještě takhle jako rádio unese. Máme tady hodně tenký led a to je každostředeční roleta dvojsmyslů. Tak, dnešní zadání bylo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužku. Mám tady pár posledních tipů a pak dám ten nejlepší, alespoň teda, co my jsme tady naší jakože porotě vybrali. Tak třeba tady Tomáš píše, nefňukej, tvoje máma to dělala celý život a furt jí to baví. To je blbý, to je moc asi už. Dobře, další zpráva a není na to moc malej? Nikdy na to není moc malej. Další, na tohle potřebujeme rukavice a pevnou obuv. Zdraví Péťa. Rukavice a pevnou obuv. Péťo, co to je za kroužek? Lucka, tak se budeme střídat, ale i tak to bude docela hoňka. Výborně. No a pojď, už to nebudu zdržovat. Za mě a naši porotu nejlepší. Tak ho strčíme sem. Tam už byli i jeho kamarádi a říkali, že to bylo boží. Takže Honzo, posíláme, člověče, nezlob se, nebo posílám, takhle, speciální edici Hit Rádia, no a to je taky možná hezký, člověče, nezlob se. Třeba příští týden ve středu dáme nějaký hry, no uvidíme. Další roleta za týden ve dvě.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.

0: Del Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

John Legend na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Do 15. hodiny ještě například Armin van Buuren, taky opět a Radeček v duetu s Máriou Čírovou. Mimochodem John Legend, nevím, jestli opravdu hraje, anebo jsem jenom někde zahlídl fotku na kurtu, ale vypadalo to, že zřejmě hraje padel. Jo. Nebo, jak říkám, možná byl jenom vyfocený na kurtu. Každopádně, jestli John Legend hraje a vy taky, tak si místo rakety budete muset pořídit paddleboard, tak se to prý hraje správně podle nějakého frajera z Love Islandu. Aspoň teda teď jsem to viděl na Instagramu, tak to musí být pravda. Ano, reality show, tak ty jsou asi v kurzu, nás obecně jako hodně obohacujou teda. Možná, že i o reality show bude řeč v dnešní odpolední show, to se nechte překvapit, ta začíná úderem 15. hodiny. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra od 12, kdy zítra ve 12 pro vás budu mít připravený srdcovky. Kdybyste chtěli cokoliv slyšet v srdcovkách,

0: Můžete psát i na WhatsApp Vitrádia 777 937 777 nebo to klidně pište mě na Instagram Jirka Pelnář, já si to aspoň hezky předpřipravím a možná, že to uslyšíte už zítra po 12. Tak se smějte a přežijte to v práci.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show s Pavlem a Šárkou od 15 do 18.

0: peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
6: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
8: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
9: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: totiž nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Bystřici pod Hostýnem, ale směrem od Bílavska. Tady máme nehodu dvou osobních aut, nehoda se došetřuje, policie na místě, tak projíždět opatrně. 601 13 1305, kdyby něco, tak náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Chrupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Na hranicích se Slovenskem dnes potkáváme hlídky. Policisté, celníci a armáda cvičí na případné znovu zavedení hraničních kontrol. Proč? To nám vysvětlí ministr vnitra Lubomír Metnar.
7: My se tyto krizové plány snažíme ověřovat tak, abychom v případě zjistili nedostatky při těchto cvičení a ne potom v rámci ostré akce.
6: Bezpečnostní složky střeží 27 hraničních přechodů a namátkově prověřují i mezinárodní vlaky nebo lesy v okolí hranic. Českého medu bude letos méně. Produkci nepřálo horké a suché počasí. Včely totiž moc nelétaly pro nektar, ale spíš pro vodu k chlazení úlů. Musíme tak počítat s tím, že za domácí med přímo od včelaře si letos nejspíš připlatíme. Používáte školní systém bakaláři? Pak pro vás mám výzvu od policie. Včera totiž v Praze řešili výhrušku škole poslanou právě přes bakaláře. Neznámý pachatel získal přihlašovací údaje jednoho ze studentů a přes jeho účet výhrušku poslal. Jde přitom už o druhý podobný případ. Máme si proto zkontrolovat zabezpečení svých účtů na bakalářích a svoje přihlašovací údaje nikomu nezdělovat. Nad příštím ročníkem Rally Dakar visí otazník. Bezpečnostní situace v Saúdské Arábii, kde se slavný závod v lednu koná, se totiž stále nelepší. Očekává se, že v nejbližších dnech bude zrušený závěrečný podnik mistrovství světa v rally, který se tam měl jet jenom měsíc a půl před Dakarem. Organizátoři Dakaru zatím vyjádření neposkytli.
4: Počasí v pěti slovech.
8: Máme tu rosničku připravenou.
9: Večer dorazí studená fronta, přehánky.
8: Asi nedávám vůbec pozor, cože?
4: Možná nejsme největší kraj, ale jsme nejlepší. Startuje odpolední show Hit Rádia Zlín pro celou východní Moravu.
10: Přivítejte Pavla a Šárku.
8: A mě zrovna dneska napadá, jak by to vypadalo, kdyby tady ve studiu nebyly dva v odpolední show, ale bylo by nás 33 moderátorů.
9: No to by bylo teda docela slušný, docela asi bychom se tady mačkali, mám pocit.
8: Za chvilku se mačka trošičku totiž budem, přijde Patrik Arendáš. Důležité podotknout, že on splnil hned dva velké bubenické rekordy. My se k ním vyjadříme a to 33 je velice důležité, tak se na to počkejte.

0: Taky 6 minut po 15. Ladíte odpolední show na Hit Radio Zín a v tuhle chvíli tady nejsme sami. Je tady Pavel Cacek, Šárka Holubcová, pochopitelně, ale taky s námi v tuto chvíli Patrik Árendáš. Říkám správně, dobré odpoledne.
1: Správně,
0: výborně. Úplně. Pojď nám klidně blíž mikrofonu, ničeho se neboj. Prosím tě, Paťas, já se tě musím zeptat, ty máš za sebou dva velkolepé rekordy, které myslím si pro Zlínský kraj můžou znamenat ještě do budoucna hodně. A ten první z nich je 33 bubeníků na jednom místě. Je tak? Říkám to dobře, nebo o co vlastně šlo? Pojď nám to radši popsat ty sám.
1: Správně. V podstatě 29. augusta, srpna, jsem organizoval v Polešovicích v podstatě moje 30. narozeniny, ale jsem si povedal, že to urobíme trošku tak nějak velkolepejšie a velmi veľa rokov mi už tak nějak išlo hlavou to, že by som mohol spojiť proste nejakú väčšiu masu bubeníkov. Možno niektorí ľudia poznajú takzvaný projekt Rockin' 1000.
0: Yes!
1: Je vlastne 1000 muzikantov a už myslím, že to malo teraz 10 rokov výročie ten projekt. Tam sa jedná o to, že 1000 muzikantov, ale nielen bubeníkov, ale gitary, basy, proste všetko. A ja som chcel niečo podobné spraviť, ale iba s bubeníkmi. Dokonca na Slovensku už to robia nejaký čas, nejaké 3 roky, asi neviem. A som si povedal, že do toho pôjdem aj ja. Už dlhodobo, ale teraz proste na oslavu, že to proste fakt musím zmáknuť, bude to dobré. Mm-hmm. A vlastne podarilo sa mi dať dohromady 33 bubeníkov z mojich žiakov, respektíve 30 z nich bolo mojich žiakov. Veľa detí mi vlastne na poslednú chvíľu odpadlo, že sú dovolenky, výlety a tak, takže verím tomu, že budúci rok nás bude o dosť viac, o dosť. Dokonca sa mi stalo, že pán mi napísal v piatok deň predtým. Zavolal mi telefón, dobrý deň Patriku, zistil som o tejto akcii niečo, zajtra sa to koná, mohol by som sa pridať, je to nejako pekovo obmedzené, že nie, úplne v pohode, pošlem vám na Google Disk proste nahrávky videa, ktoré som vytvoril na nácvik pre deti a zavolal mi za 2 hodinky, jasné Patriku, ja to zvládnem, nie je s tým problém, na ďalší deň prišiel ráno, odbubnoval to, takže super, takže pozdravujem Pepu náplavu. A takže to bola tiež ako taká sranda. A ja si myslím, že vzhľadom tomu, že človek, keď sa to dokáže zo dňa na deň naučiť tie veci a už má nejaké skills, tak nebude problém, keď to budem promovať napríklad pol roka dopredu a ďalej,
0: Jasne. Že
1: nás bude kľudne stovka. Ja si verím, že len mojich žiakov by mohlo byť čo 45-50 a ďalší ľudia môžu z verejnosti sa kľudne na budúce pridať, takže stovku verím, že by sme kľudne mohli dať.
0: Jo? A tady ten rekord, ešte jenom, abych to jako pochopil, je zatím český, říkám to dobře, nebo je niekde zapsaný?
1: Tento rekord je český, je zapísaný vlastne v České knihe rekordov, robí to vlastně agentura Dobrý den z Pelřimova, takže to vlastně mal na starosti pan komisár Luboš Rafaj, takže jsem za to rád, že tam zrovna on
0: počkej,
1: bol.
0: A když bych já byl třeba náhodou v životě v něčem talentovaný, což nejsem, ale kdybych chtěl jako splnit nějaký rekord v něčem, komu se mám ozvat, nebo já to musím, třeba nevím, někomu zaplatit oběd, že přijede, nebo si to jenom nafotit, pak jim to pošlu, jak to funguje?
1: No, stojí to trošku víc penězí, ale není to až také závratné, keď se bavíme o českých rekordoch, tak vlastně stačí napísať mail alebo zavolať si na linku na České rekordy a väčšinou to asi dvihne pán Rafaj, takže on je strašne príjemný človek, takže to bolo úplne super s ním a funguje to vlastne tak, že si tam ako pošlete nejaký tip, v čom ste dobrí alebo čo by ste chceli ako docieliť, nejaký rekord a podobne a už sa iba dohodnete na termíne, na podmienkach, čo bude, ako bude, aby ste ten rekord dosiahli, vyšľú vám tam nejakého komisára a sú tam nejaké poplatky samozrejme, ktoré sú v desiatkách tisíc, ale nie sú až také závratné, pretože sa potom dostaneme k tomu svetovému rekordu samozrejme, o čom sme
0: tak
1: sa bavili.
0: Tak to sa obávam, že bude bizár.
1: Tak tam už sa bavíme o čiastkách minimálne 500 000 a viacej. Asi, aspoň čo som dostal informácie, o ktorých sme sa bavili, cez Google možno sa dostane až takmer k 1 000 000. Takže do toho som zatiaľ nešiel, už takto som bol v mínuse. Takže neviem si predstaviť byť čem pool mega v mínuse.
0: Za to, že sa zapíšeš do nejaké knižky.
1: Ale ak sa nájdu nejaký sponzor, do budúcna budú to chcieť hecnúť, tak ja som úplne za. Nemám s tým problém a hecnem viac hodín a viac kapiel a viac projektov, ale stojí to veľa peňazí. Takže...
0: Ale nemám teda moc peněz, ale stovku ti přispěju, možná to pomůže.
1: Ďakujem, vážím si to.
0: Šárka říkala, že dá 500.
2: Tak, no, možná, uvidíme.
0: Tak pokylečku od nás určitě máš, za chvilku se ještě taky k tomu vrátím a zároveň se vrátíme nejen k tvým narozeninám, ale i k tomu druhému velkému rekordu. Zatím tady s námi ve studiu Hit Radia Zlín Patrik Árendáš.

0: Tady na Hitradio Zín odpolední show jsme si povídali s Patrikem Arendáš, který přišel nám odprezentovat dva velmi výrazné rekordy pro Českou republiku, možná, že i do budoucna i pro světovou muzikantskou sešlost, nicméně první z nich byl, že se sešlo 33 bubeníků na jednom místě a hráli všichni zároveň. Nicméně ten druhý rekord, ten má v sobě víc jak asi snad 5,5 hodiny hraní tebe za bubny. Asi to bylo snad 5 setů, 5 žánrů. Co se stalo? Pojď mi to asi jako zkus popsat.
1: Jasné. V podstatě iba ještě takovou malou vstupku naspět k tomu hromadnému rekordu. Ohledně toho světového rekordu, tak tam nám vlastně pan Rafaj vravil, že světový je 798 alebo nějak tak, takže necelých 800 bubeníkov, takže jsme se bavili, že to ještě máme trošku čas na to, aby se dostali na světový rekord v hromadnom bubnovaní. Ale čo se týká toho druhého rekordu, který jsem robil s mojimi kapelami, tak ten má světové parametry. Ale zapísaný v světové knihe rekordů jako v Guinnessovke není. Přesně jako jsme se bavili, že to stojí to prostě neskutečnou raketu, já nevím, 500 000, milion se bavíme, takže čísla nie sú ani zverejnené nikde na stránkách, na Google, takže ťažko sa to dohľadáva, ale uvidíme. Možno, že si to budem zisťovať do budúcna, ale hovorím, to asi nezaplatím zo svojej kapsy. Takže tak, a čo sa týka toho teraz svetových tých parametrov toho rekordu, tak vlastne bolo to akoby hrubého času, to bolo nejakých 5 hodín, 20 minút, ako si vravel, ale potom sa stopoval úplne čistý čas, čo som reálne strávil za bubnami, čo som hral. Tam bolo nejakých 3 hodiny, 53 minút, nejaké drobné.
0: Co si dělal, jako 5 hodín, 20 vidím, tak...
1: No, medzi tým boli nejaké prestavby, jo, tá kapela sa musí samozrejme prvá zdemolovať, druhá nazvučiť, nachystať a tak, takže tam sa práve vytvoril nejaký skluz, ja už som strašne stresoval, pretože to vyzeralo, že ten svetový sa nám nepodarí spraviť. Takže ja už som potom aj hlásil, že 22:00 už bolo, takže sme po 10. Noční kľud už bol, tak som aj hlásil počas toho, lebo vlastne ja ešte spomeniem, že vlastne posledný set som hral s DJom, DJ Albin, môj spolužiak zo strednej školy a je to drum and bassový DJ.
0: Nice! Takže
1: to bol posledný set a vlastne ten sme aj naťahovali dlho, aby sme ten rekord proste dali, pokorili a tam som hlásil, že bolo po 10. hodine, môžu prísť kľudne policajti a ľudia, jasné, my tam budeme pribrať, my tam urobíme řetez a proste nepustíme policajtov a tak. Nakoniec po 10. neprišli a rekord padol, takže dali sme ten sveťák, bolo to super. Takže mal som tam DJ Albina zo Slovenska, môj spolužiak, mal som tam moju kapelu z Brna From Inside, čo je taký metalcore, takže zase úplne inde žánrovo sme. Potom som tam mal kapelu Los Perdidos z Holešova, čo je také skáčko, regečko, to sú zase španielské texty. Potom som tam mal vlastne moju kapelu Plastový príbor, ktorá je kapela zo Slovenska a je to vlastne úplne moja prvá kapela, keď som mal 14-15 rokov a my sme sa nevideli 10 alebo 12 rokov. Takže ja som tak napísal chalanom, že prosím vás, že nechceme spraviť proste nejaký taký reunion, on proste nájde koncert na Narosky a tak, jasné, bum, bum, super. Dali sme jednu jedinú skúšku, zopakovali sme si naše vlastné skladby, teda podotknem, to nie sú kavry. Nacvičili sme to na jednej skúške a zahrali sme to a to je taký rock'n'roll, punk rock. No a piata kapela, ktorá bohužiaľ potom nakoniec neprišla, pretože dostal som angažmá do Švédska, do kapely Condemned AD, čo je trash metal, chalani nakoniec nemohli priletieť, tak som zahral 3 skladby na half playback do toho trashu, takže toto bolo tých 5 rôznych kapiel, s ktorými som tam vlastne vystúpil a pokoril ten svetový rekord. Vlastně.
0: Zeptal bych se, co přijde dál, jakože, ale víš vůbec, co bys chtěl víc, jako ty už si tady pokořil ve světě bubeníků snad všechno, ne?
1: No, to asi určitě nie, jakože ještě toho vela si myslím, co se dá...
0: Jako, tak máš svoji agenturu, nebo minimálně o tom jsme se teďka chvilku jako mimo éter taky bavili, že bys rád jednou, aby to jako fungovalo trošku ve větším.
1: Ano, no, já jsem v této chvíli vlastně učím v Hradišti na ZU Slovácko, čo je súkromná zuška a tam mám prostě 30 bubeníkov, čo je jako těž docela randál a už to je tak naplněné, že vlastně ty prihlášky už aj nemůžeme brať a stále jako ty ľudia prostě za mnou chcú ísť a teraz mi chodili, že aj chcú z druhej zušky proste ku mne prejsť a takto a bohužiaľ proste ja ako jedna osoba to nedokážem už potom všetko pokryť, takže som si povedal už dávno, že proste aj tak tlačím tie, snažím sa vytvárať mladé nové kapely, mám vlastne skúšobňu vlastne v regióne hneď v Staráku, takže svoju vlastnú skúšobňu prepožičiavam ďalším kapelám, hlavne mladým, alebo kdokoľvek, keď sa ozve a potrebuje skúšobňu v regióne, tak není problém sa dohodnúť na skúšobni, ale hlavne pre mňa je to gro ísť tú kapelu alebo tých muzikantov viesť úplne od prvých krokov. To znamená, že príde nejaký muzikant, či už je mladý alebo dospelý, tak príde, poviem, ja chcem hrať na bubny, na gitaru, na basu, na spev alebo klávesy. Bum, riešim teraz učiteľov, kamarátov, kolegov, robí to na kamarátskych väzbách, ideálne muzikantov z fachu, už z kapiel, ktorí už proste majú, sú vyhraní v kapelách a podobne, že hrávajú, aby priamo tie skúsenosti mohli odozdávať ďalej. To znamená, že ak sa naučí hrať na ten svoj nástroj, máme tam tých žiakov veľa na rôzne nástroje. To znamená, že ich rovno spojíme, urobíme tie kapely. Tým pádom zase zázemí máme, skúšobňa, takže decka môžu cvičiť, môžeme ich nejakým spôsobom viesť a robiť im vlastne promo, ja robím booking management, takže na míru v hľadišti robím osvetľovača, takže viem pomáhať kapelám, robiť im koncerty minimálne na míru. Ideálne by to bolo ich tlačiť aj mimo región, by som chcel do budúcna, ale zatiaľ sa držím trošku pri zemi, nemám nejaké veľké očakávania, takže nejako takto. A potom by pomáhať aj s grafikou, merch im robím vlastne kapelám a všetko vlastne, čo sa týka kapely, tak od prvých krokov až do úplného finále vlastne im pomáhať a tlačiť.
0: Je to dôležitá otázka, je to obmedzené vekové. Kdybych ja tady se Šárkou si založil svoju odpolední show kapelu a řekli sme si, ale budeme duo, budeme jezdiť, ale Patrik nám s tým teďka pomôže, tak si řekneš ako jo, nebo řekneš, vy ste na to staří, ja to dělám pro děcka.
1: Za prvé, s tým není problém, že so žiadnym vekom a vy ste veď mladoši, takže...
0: Ty stoupáš na žebříčku oblíbenosti.
1: Ďakujem, ďakujem, takže sa zastavím aj na budúce.
0: Tak pravdepodobne ste ho neslyšeli naposled a budem sa na tebe zase tešiť.
1: Určite budem rád, aj kdokoľvek, keď sa chce naučiť na nejaký nástroj, alebo nejakú tú kapelu založiť, alebo nejakú skúšobňu potrebujú, není problém s ničím pomôcť a som minimálne rád za tie kontakty a väzby a spolu niečo budovať, takže kdokoľvek sa mi môže ozvať, maximálne zistíme, že to nejde, ale ja si myslím, že vždycky takzvané moje od strednej školy, ktoré sme mali aj na tej pozvánečke maturitnej je, kde je vôľa, tam je cesta, takže vždycky to ide. Takže to je asi tak na záver.
0: Byl tady u nás a mluvil ode dneška môj nejlepší kamarád Patrik Arendáš. Tešíme sa na tebe zase příští, mi se hezky.
1: Ďakujem pekne aj za pozvanie. Ďakujem.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude.
4: A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář.
4: Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata.
4: Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
7: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
8: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Zlín. Město nekonečných možností.

0: pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Rozhovor, nerozhovor, v tuto chvíli prostě musíme dát taky soutěž hlavou proti zlínu a moc rádi nadělíme dva lístky na tuhle neděli na 18 hodin. Sem k nám do Zlína na stadion se bude hrát totiž malé derby našich Beranů proti Přerovu. Lístky by moc ráda taky Sofie. Sofčo, ahoj.
2: Ahoj, zdravím Rádio Zlín.
1: No my tebe tyž. Prosím tě, jak moc jsi faninka hokeje jako takového?
2: Hodně moc.
3: Hezky pěkně. A chodíš jako pravidelně, nebo jsi jenom fanoušek úspěchu a čekáš až na playoff?
2: Nechodím jako úspěšně, jako chodíme často.
3: Krásná.
2: Výborně. Takže se
3: musíš
2: to
3: právě hrajem. Jo, to by pomůže ještě úplně schutí, takže klidně to za tebe i zodpovím celý.
1: Ale byly to velmi silné řeči, co jsem tady teďka od vás slyšel, tak snad jich dostojíte, protože tři otázky jsou směrem na hokej. Jdeme na to, jo?
3: Aj.
2: Tak pojďme.
1: Jak se jmenuje generální manažer Zlínských Beranů, který u nás byl včera na rozhovor? Za A. Jan Pravda. Za B. Jan Leš. A nebo za C. Jan Svoboda.
3: Ačko.
1: Tak co?
2: Ačko to nebude.
3: Řekni Ačko.
1: Jan Pravda, Jan Leš.
2: Já bych dala Ačko.
3: Jo, správně.
1: Proč mám pocit,
3: šikovná.
1: Že tam někdo radí nebo co? No dobře. Jak se, já se si to myslím.
3: Výborně.
1: Jak se říká nejbouřlivější části fanoušků za brankou? Za A. Tlakový hrnec. Za B. Komín. A nebo za C. Kotel.
3: Jasně, pěkný.
1: Já bych řekl komín, ale dobře. Co má udělat fanoušek, když jeho tým prohraje? Za A. Říct, příště nám to vyjde. Za B. Postěžovat si na Facebooku. A nebo za C. Vyhrožovat napadením rozhodčího.
3: Jsou lidi, co dělají všechno.
1: A teď řekni, co děláš ty. Ne, co je správná odpověď.
2: Já bučím.
1: Já ti to stejně dám. Já to chápu.
3: Ale já si myslím, že bučet nebudeme prostě na Přerov. Teda takhle, na Přerov bučet budeme, tak to řeknu.
1: Když tak potom o tom máme sociální sítě, tak si tam postěžujeme všichni. No. Jasně. Prosím tě, no, lístky jsou tutově tvoje. S kým chodíš na hokej? Koho vezmeš?
2: Mámku, já si půjdu.
3: No tak když ti radí, tak to je fér. Jo, to je pěkný.
1: Tak já si vás ale v tom kotli potom zkontroluju v neděli, dobře?
2: Dobře.
1: Tak se měj hezky.
3: Ahoj.
2: Mějte se hezky, ahojte.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: Izomat stavebniny.
14: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
15: Stačí si vybrat.
14: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
15: Izomat.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
17: Under Armour makes you better.
18: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
19: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
20: No včera bylo pozdě.
21: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
22: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: všechno hezké jednou končí.
1: Je to tak. A je platí to i pro koupací sezónu našich koupališť ve Zlínském kraji. Dneska je to tady.
0: Protože říkali, že si půjdu zaplavat.
1: Prosím tě, moje dcera tam šla teďka na poslední den na zavíračku, pěkně na panoromu, tady na svahy.
0: Oj, machru, že máte
1: jo,
0: volno.
1: Jo, jo, přesně.
0: Tak mě se nedá, no tak bohužel do nestěl koupaliště, tak bohužel ve většině koupaliště teda zavírá.
1: Ano.
0: Za chvilku si o tom něco řekneme víc ve zprávě. Zase tragické události.
1: Ale promiň,
0: tam...
1: no.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S dobrou zprávou, nevidím žádné komplikace. Teď už bychom měli jezdit relativně v poklidu, ale pokud tak není a do nějaké kolony se třeba přimotáte, tak 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
7: On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Sezóna koupališť ve Zlínském kraji dneškem končí. Naposledy mají dnes otevřeno zelené i panorama ve Zlíně. Okoupat se tam můžeme do 19 hodin. Do 18 má otevřené nové koupaliště ve Vizovicích a nabízí vstup zdarma. Většina koupališť u nás v regionu sezónu ukončila už dřív. Prezident a premiér mají v pondělí schůzku. Petr Pavel přijme Andreje Babiše na Hradě a probírat mají mimo jiné cestu na valné shromáždění OSN do New Yorku. Kolem té by neměly vzniknout neshody jako kolem nedávného summitu NATO v Ankaře. Vláda už totiž schválila, že českou delegaci tentokrát povede prezident. Za obří požár v Českém Švýcarsku z roku 2022 trest nepadne. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího strážce Národního parku. Jeho vinu se nepodařilo prokázat. Sice se k zapálení parku dvakrát přiznal, později to ale odvolal. Pokračuje státní zástupkyně Kateřina Vajsová.
10: Velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu, byla stížena.
9: Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec už za hodinu přivítá Baník a pokusí se částečně odčinit víkendovou prohru v derby s Libercem. No a Hradec Králové chce po nedělním triumfu nad Spartou zaskočit dalšího favorita Plzeň. Hrají od 19 hodin. Užíváme si příjemný letní den s maximy až 31 stupňů. K večeru ale na východ Moravy dorazí studená fronta a taky přehánky. Zítra už bude jenom kolem 20 stupňů a po většinu času oblačno.
7: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: A vy jste nám psali na náš Facebook. Ne, to jsem to poslal.
7: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: A jak je zvykem vždycky na 16. hodinu, tady zdravíme nějakou obec. Dneska to nebude jenom tak ledajaká. Dneska, prosím vás, já tady přečtu jednu zprávu. Přišla nám od Aničky a prý máme pozdravit Zádveřice, hlavně nezdravte Zádveřice Rakova. Pozdravte jenom Zádveřice.
11: Ale, takže nějaké, sousedské spory, jo?
0: Nějaké beefy tam jedete.
11: Wow.
0: Tak já si k tomu vezmu popcorn a Anička nám řekne, co se děje. All I need's a little love in my life. All I need's a little love in the dark. A little, but I'm hoping it might kickstart me.

0: dneska na Hit Radio Zlín, možná, a doufám, že ne, píchneme do Vosího hnízda, možná rovnou do Srstního, protože Zlínský deník vydal velmi zajímavý článek, je teda za paywallem, kdybyste náhodou chtěli, tak si to můžete zaplatit, ale ve kterém rozebírá jednotlivé ředitele velkých firm na Zlínsku, které moc dobře známe, a rozebírá, kolik ti to ředitele berou peněz.
1: Ojoj.
0: A pozor,
1: a
0: on je tam...
1: někdo řekl, jo?
0: On je tam například i Roman Horský, neboli ředitel Zlínské zoo. A já teda nebudu vůbec tady do toho jako znovu jako nějak rýpat, jo. Ale mě by zajímalo, jestli existuje osoba, o které byste hrozně rádi věděli, kolik bere. Třeba váš šéf, nebo váš kolega, nebo já nevím,
1: nikdo úplně dívám cizí. Se na tebe, Pavle, dívám se na tebe.
0: Já tady mám nějakou vychytávku a zvednu stůl a už mě nevidíš. Hele, a už mě nevidíš, už tady nejsem.

0: chviličkou jsme opravdu píchli do vosího hnízda, protože odpolední show na Hit Radio Zlín jsme se ptali, jestli existuje osoba na této planetě, o které byste hrozně rádi věděli, kolik bere peněz.
1: Jestli doufám, že tam někdo nenapsal třeba manžel, víš, hele, že by měli doma trošku problémy a neříkali
0: já si takové věci. Já začnu tou nejkratší zprávou. Napsal Ruda, mě by zajímalo, kolik berete vy dva. Tak děkujeme, víc se k tomu budeme vracet. Ivan, mě by hrozně zajímalo, kolik bere náš šéf ve firmě, protože pořád se tváří, že má do kapsy hluboko, ale myslíme si, že firma vydělává dost. Buď bychom zažádali o zvýšení, anebo mu moc rádi pomohli i klidně pracovali navíc, aby se všechno stíhalo líp, kdybychom věděli, že to fakt nevydělává tolik, co myslíme. To je takový hezký, jako řekl bych, demokratický přístup. Víš, jako
1: jo, ale pokud to teď šéf slyšel, tak jim stejně zatají, že se firmě daří, aby z nich vymáčnul ty přesčasy zadarmo, víš?
0: No, já nebudu říkat vůbec, že to je firma zlouk. Tak Tomáš, to já dělám v kavárně a díky tomu, jaké jsou tržby, docela dokážu solidně odhadnout, kolik náš šéf má. A nedivím se, že začal jezdit v Mercedesu.
1: Hezky pěkně vidíš, Tomáš, jde na tohle, spočítám si to sám a hned to vidíš.
0: Přesně, prostě. Já do toho vidím.

ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. A

0: Vaření šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
16: Vinylovou? A bude sama hrát?
15: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
17: Experto Family. Od V podlahy.
18: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
19: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
0: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: NZ-ku, nejzbytečnější zpráva dne se konečně podíváme na můj extrémně bizarní koníček.
1: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Si tak po večerech někdy totiž sedím doma a já jako fakt ale beze srandy, já rád sleduju webkamery.
2: Chát ale fakt to dělá, on si prostě zapne webkameru ze Zlínského náměstí a jenom tak se na ní dívá prostě.
0: A dívá se
2: sleduje
0: na
2: lidi a domýšlí si příběh prostě.
0: Jo, jo,
2: ale tak já ti jeden příběh, pájo, teďka dám a přátelé vám taky, jo. Mám tady totiž informaci, jak vlastně vůbec jako byla vynalezena webkamera. No. Oni to vymysleli věci z Cambridge, protože se jim nechtělo chodit několik pater k automatu na kafe, aby potom zjistili, že tam ta konvička je prostě prázdná, jo. Takže jednoduše to vyřešili, šoupli tam kameru, že jo, přes net se podívali, jestli můžou na kafe nebo ne.
0: Krásný. Děkujeme lidské lenosti, jo. Děkujeme.
1: Nejzbytečnější zpráva, to nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat.

0: Snad už po práci, snad už jste taky v klidu. Tady s vámi Hit Radio Zlín a odpolední show Pavla Šárka. A umělá inteligence jsem prosím vás pustila do jednoho z nejslavnějších nevyřešených problémů matematiky. Já nechci jako vám upírat IQ, ale myslím si, že asi možná o tom nejslavnějším problému možná ani nevíte. Já vůbec nevím, co to znamená. Ale je to
1: nejslavnější problém matematiky je ten, že ji nikdo nemá rád. Takže
0: to jednoznačně tohle zatím AI nevyřešila, ale takzvaná Navierova-Stokesova rovnice. Lidstvo to nedokázalo za 90 let vyřešit a umělá inteligence to zvládla prý za 88 hodin.
1: Ty kráso.
0: Problém je, že lidi to musí zkontrolovat a kontrola bude trvat možná, že i roky. Takže
1: počkej, já teď úplně vidím, jak ta AI tam sedí někde, rozumíš? Takový ten robůtek, jak si to představuji vždycky v té místnosti bílé a říká, takovou blbost jsem tam napsala a oni to teď budou tady roky dělat.
0: Za 3 roky jí to vrátí a řeknu, to bylo špatně, ano. Jo, máš pravdu.
1: Pardon, máš pravdu.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
10: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka. Dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: Tak já se konečně dozvídám, že v Uherském Ostrohu je nejlepší školství pro široko daleko. Jako.
1: Jako děti mají hodně prázdně, tam mám takový pocit. No.
0: Ano,
1: dneska opět tam nešla voda, kvůli čemu už teda město vždycky musí zavřít všechny školy, ale já si úplně představuju toho rodiče, jak prostě ráno, rozumíš, naspeedovaný. Yes. Děláš tu snídaní, teď pustíš ten kohoutek a ne, už no. Zas prostě, děcka máte volno dneska.
0: Já si zase představuju ty děti, které úplně a si jdu vyčistit a ne, teď
1: ne, nejdem do školy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. No a počítat s tím, že se nám dneska hodně lidí bude motat okolo té půl šesté, možná, že už od této chvíle přes Březnickou tady ve Zlíně, protože dneska se nám hraje hokej, tak s tím počítat. 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Chrupni Vest a zažeň stres.
3: VestZlin.cz.
4: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
9: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní. Ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Do voleb zbývá už jen měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, nám řekne politolog Jan Kubáček.
12: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit. Musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
11: Podle Kubáčka jsou si totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné. A my voliči mezi nimi jenom těžko hledáme rozdíly. Uherský Ostroh byl dnes znovu bez pitné vody. Zavinila to další havárie na vodovodním přivaděči. Všechny školy ve městě opět zůstaly zavřené a bez vody byla i sousední Ostrožská Nová Ves, dohromady asi 7 tisíc lidí. Potíže se v posledních měsících objevují opakovaně. Vodárny proto chtějí na jaře příštího roku začít s rekonstrukcí přivaděče. Používáte školní systém bakaláři? Pak pro vás mám výzvu od policie. Včera totiž v Praze řešili výhrušku škole poslanou právě přes bakaláře. Neznámý pachatel získal přihlašovací údaje jednoho ze studentů a přes jeho účet výhrušku poslal. Jde přitom už o druhý podobný případ. Máme si proto zkontrolovat zabezpečení svých účtů na bakalářích a svoje přihlašovací údaje nikomu nezdělovat. Přichází změna v čele českého tenisu. Předseda svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. Od prosince ho nahradí současný místopředseda Petr Pála, někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu. Dneska třicítky, od zítřka už ochlazení. Dnes večer má totiž na východ Moravy dorazit studená fronta a taky občasný déšť. Ten může vydržet až do zítřejšího rána. Přes den má pak být většinou oblačno a odpolední maxima už jenom kolem 20 stupňů.

0: Dohodneme se na jedné věci, že teďka všichni tady něco musíme otevřít, jo? My otevřeme novou hodinu, vy otevřete třeba pivo doma, nebo co chcete, ale budeme...
1: Nebo okno aspoň třeba.
0: Otevřete aspoň, otevři Pepo to, už má štěstí.
1: A nebo oko, ještě by mohli.
0: Oči otevřete, nechám to na vás, co budete otevírat. My za chvilku se podíváme na novou televizi. Co si myslíte, že televize ještě neumí a měli by umět? Protože na berlínském veletrhu se jedna taková představila.
1: A je to zase naprostý nesmysl, který je úplně zbytečný, přátelé.
0: Ano, řekneme si za chvilku.

0: S jednou chviličkou tady na Hit Radio Zín jsme tak jako nakousli televize a máme už dneska chytré.
1: Nakousli jsme televize, to sní výborně.
0: Co, abych
1: radši čokoládu teda, ale dobře, no.
0: Nakousni si, co chceš, asi kousnu do televize, protože na berlínském velkém veletrhu technologických novinek byla představena podvodní televize.
1: Podvodní, jakože, no, jakože je podvodník, nebo takhle, že umí fungovat pod vodou?
0: Je to televize, která by měla fungovat venku. Čili vy si můžete vzít jako teoreticky na čundre, jo, pokud máte nějakou jako přípojku.
1: Ano, přesně.
0: Ale máte ji třeba na zahradě a nemusí být pod střechou, protože je vodotěsná, protože prostě i chlad jí nevadí a podobně. Tak já jsem si chtěl zeptat, jestli byste to využili, protože mi to přijde celkem jako
1: krávovina. To je prostě zase o tom, že když je člověk moc líný tu televizi schovat, anebo když je natolik...
0: Já jsem líný na to jí tam vůbec dát.
1: No právě, teď jsem chtěla říct, jako proč máš tu potřebu dát si televizi ven? Prostě, pokud venku je svět, tak se dívej tam, ne?
0: No ne, když ti mám kazit, nebych si hrát ven, víš.

0: Já tady mám jednu takovou záludnou otázečku na Hytrádiu Zím odpolední show. Která kategorie z nás v Česku je nejrychleji rostoucí skupinou investorů?
1: Jo, tak to
0: vím
1: přesně.
0: A teď se bavíme kategorie jako věková.
1: Chápu, naprosto ti rozumím a je to věková kategorie 12 let, protože to je můj syn doma. Neustále přichází s novými nápady, jak si jako může vydělat. Což jako samozřejmě bude dělat přeze mě, že jo, takže to je dost pro mě náročné.
0: Tak to jako investuje do tvé jako mozkové kapacity, ale to je trošičku něco jiného. Teď se bavíme opravdu o investicích finančních a mě hrozně překvapilo, že ta nejrychlejší nebo nejrychleji rostoucí je 18 až 30.
1: No tak jasně, že jo, protože tam prostě přesně ještě neživíš rodinu většinou, takže můžeš trochu zariskovat, to je super.
0: To je jako asi jo.
1: Sice nevím, kde ty peníze mají, jako kde je vzali v 18, ale jako přeju jim to.
0: Tak pokud vám je 18 až 30 let a investujete, tak v první řadě mohli byste mě adoptovat a za druhé, kde
1: nebo
0: ty peníze jste
1: přesně,
0: stali?
1: A nebo dejte tip jenom, jako jak můžeme vydělat i my, co na to nemáme úplně buňky.
0: Hele, už nám někdo píše, běžte do práce. Tak jo, díky.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
12: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
13: Je, Čelka to už Mája. Je tak dlouho, jo.
12: A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
13: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
14: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Feine, freche, schlauche Biene Maja.
13: Odvolávám.
11: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: my jsme tady dneska na Hitrádiu Zim odpolední show i na středu 9. září nebyli sami. A to je vlastně moc hezké zjištění, že furt za námi někdo chodí.
1: Že vlastně, se divím, jako, že nás chtějí vidět. No.
0: Jsme tak prostě oblíbení. Tak
1: bývají zklamaní trochu, ale nevadí. No.
0: Je pravda, že v těch dveřích.
1: Ty vypadáte takhle.
0: Jo. To je náš Pavel, a to je on, jo.
1: Ajaj.
0: No, to je Šárka. Aha. Chápu. Tak ne, byl tady dneska za námi Patrik Arendáš, který mimochodem dokázal neuvěřitelný rekord sjednotit 33 bubeníků v jeden moment a dále taky zahrát 5 setů za sebou, hrál přes 5 hodin v kuse.
1: Tady ale zazněla od něho taky mimo jiné krásná informace o tom, že vlastně jak to udělat, když chceš být někde zapsaný v nějaké knize rekordů. To mě teda na tom rozhovoru bavilo nejvíc a pozor, stihli jsme to natočit dokonce na síti Hitrádia Zlín, tak se podívejte, máte tam návod.

0: Já dneska vlastně se furt na něco ptám, zjišťuju, tady na Hit Radio Zim odpolední show a teďka Šárka snad bude odpovídat. Chci se zeptat, co všechno se dá vytvořit z kaktusu.
1: Co, proč by měla něco vytvářet z kaktusu?
0: No já tím myslím třeba, si, dá se z toho udělat nějaká pálenka?
1: Dobře, vím, že třeba jako aloe vera, což nevím, jestli je kaktus, sukulent, něco mezi tím.
0: A dá se aloe vera pít jako alkohol?
1: Ale dává se do nějakých drinků, to je pravda, no, jo?
0: Protože tady čtu, na Pálavě se šíří mrazůvzdorný kaktus, který je hrozbou pro původní.
1: Jo, vlastně. Já myslím, že přesně to pálení to vyřeší.
0: No přesně, no. Mě napadlo, že hele, když už to roste, tak to vypálím, ne?
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
5: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
7: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: obrovskou radost, že jste tady s náma dneska byli, tady v odpolední show na Hit Radio Zlín, že jste s námi trávili čas v práci, čas třeba v autě, na nákupech u babičky, možná jsme vám zpříjemnili ten oběd. Tak jako tak se s vámi ale v tuhle chvíli jdeme rozloučit, budeme se na vás těšit zase zítra od 15 hodin.
1: Pavle, jaký ty jsi měl dneska den?
0: Já? Tak vzhledem k tomu, že byl s tebou, tak víš, jaká je odpověď, ale...
1: Takže skvělý, děkuju, stačí.
0: Super, super.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně projíždějte v Zubří v ulici Horní. Nabouralo tam auto do plotu. Další nehodu máme mezi Bohuslavicemi u Zlína a Doubravami. Tam se srazila dvě auta. Projet se kolem toho s opatrností dá. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
4: Křupni Vest a zažeň stres.
5: Vestezlín.cz.
0: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
6: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Do voleb zbývá měsíc, před volební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
12: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
11: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Prezident Petr Pavel přijme premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční v pondělí po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů ve svatovícké katedrále, kterého by se oba měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka dnes slavnostně otevřela Národní onkologické centrum. Vyšlo na 5 miliard, většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Při plném provozu se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Medvěd na severu Slovenska zaútočil a zranil v hustém porostu člověka. Incident se stal u obce Suchá hora. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým Fatra. Na místě jsou rozmístěny fotopasti a výstražné tabule, které na výskyt medvěda hnědého upozorňují.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
11: Čeká nás chladná noc, postupně budou srážky od západu ustávat a zejména v Čechách i ubývat oblačnost. Ranní teploty v Čechách 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 14 až 10. No a zítra pak oblačno, polojasno, nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy nepatrně tepleji a postupně se rozfouká chladnější severozápadní vítr.
1: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak ať už na vás zrovna prší, nebo se ještě tak trošičku potíte těmi posledními hezkými stupni, tak pojďme říct, že i tak je to prostě hezký den. Co? Středa je dobrá. Tohle jsou YouTube a Beautiful Day, tak jdem na to.

Leisa Stansfield, posloucháte Hit Radio, krásný večer. 10 minut po 6. hodině, dámy a pánové, máme nový světový rekord. Je to velký. Není to teda žádný sport, jo, ale myslím si, že i tak je to fascinující. Máme nový světový rekord v čase na pojídání burrita. Možná to zní divně, ale ano, i tohle se dá zapsat do světové knihy rekordů. Britský soutěžící Lia teď dokázal překonat tu soutěž a prosím vás, nebo ten světový rekord, a prosím vás, to burrito stihl sníst v čase 30,75 sekund. Za půl minuty celý burrito. Já jsem si dneska dělala tortil doma a většinu toho jídla jsem měla spíš jako kolem sebe, než v puse. Nechápu, jak někdo dokáže to burrito do sebe nasoukat takhle rychle. Píše mi tady k tomu Míša Knejp, vidíte, to bych vyhrál. Ano, je pravda, že Míša Knejp by mohl ráno zkusit sníst hodně rychle burrito, píše, že za 20 to zvládne. Tak ho klidně zkuste vyhecovat, můžeme to udělat jako super soutěž pro něj. Myslím si, že to nedá, jo. Ale jinak můžete zkusit i vy, pokud jste ještě nevečeřeli. Kupte si burrito a zkuste překonat 30-vteřinový rekord. Třeba se dostanete do Guinnessovky.

0: pohodu. A mám na vás k tomu jednu stěžejní otázku. Potřebuju, abyste teď se mnou na chvilku spolupracovali. Dámy a pánové, bude to těžký. Je to fakt jako velká záhada. Prosím vás, na 777 937 777 mi pojďte napsat, jakou přílohu máte nejradši k řízku. Jo, je to důležitý. Je to naprosto zásadní věc. Dámy a pánové, prosím, prosím, pojďte mi napsat, co máte nejradši k řízku. A je to jenom na vás, jestli je to brambor, hranolky, bramborový salát, jasně, nebo jestli k tomu jíte třeba nějakou kuriozitku, jo, případně klasika, chleba, jo. Hele, je to jenom na vás, jenom potřebuji, abyste mi napsali. Takže co vy nejradši jíte k řízku? Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Do té doby Vanessa Carlton, Sabrina nebo Erasure.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů OPL. Mikona.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
10: Vinilovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Colormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Colormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Erasure a Star. Posloucháte Hit Radio a musím říct, že jste naprosto fantastický. Ptala jsem se na velmi důležitou otázku. A to, s jakou přílohou máte řízek nejradši? Musím to přičíst, jste božský, jako jo. Radek, šťouchaný brambor se smaženou cibulkou, dobrá volba. Kuba, k řízku miluju brambory, kaši. Nejlepší k řízku, samozřejmě hranolky, to píše Ivan. Ivana píše pozor, bramborová kaše, dokonce i ke smažáku. To je trošičku divný, ale dobře, Ivanko, odpustím ti to. Jo, Šárka píše, bramborová kaše a kyselá okurka. U cestování volím chléb, jo, to je poctivě klasika, jo. Adam to má docela divoký, ten píše, k řízku si dávám přílohu brambory, bramborovou kaši, bramborový salát, hranolky, rohlík nebo chleba a speciální je, že si dám na ty brambory k tomu řízku sladkou čili omáčku. To je zajímavá volba, můžete vyzkoušet, nemusí to být vůbec špatný. Jirka píše, mám nejraději luxusní bramborový salát nebo šťouchané brambory s bylinkami a slaninkou. Ono prostě k čemukoliv přidáte slaninku, je to vždycky ještě lepší, jo. Pak tu máme i gurmány, jo, prosím vás, tady píše posluchač Jirka. Manželka ke kuřízku i veřízku jedině rýži. Onehdá, když jsme se vraceli ze zahraničí a na rozvadově v motorestu se přišel dokonce podívat šéf kuchař s půlmetrovou čepicí, kdože to chce kuřízek s rýží. Já se nedivím, jako rýže, ale hele, proti gustu, jo. No a naštěstí, protože to samozřejmě neříkám jen tak, dámy a pánové, dneska jeden řízku. A to pro nás, a taky pro Rakušáky, je naprosto zásadní den, protože řízek to je posvátná věc, jo, posvátná. Jestli jste dneska nestihli, tak to koukejte zítra dohnat. A to pochopili výborně Láďa a Roman. Láďa píše, ahoj, k řízku je nejlepší řízek. A Roman píše, k řízku se hodí jedině druhý řízek, vše ostatní je barbarství. A tady to vidíte, jo? Ono vlastně na té příloze nezáleží. Stejně si k tomu dá každý, co chce. Ale řízek, to je základ. Tak dobrou chuť, pokud se teď chystáte naklepávat maso a taky si naklepejte šunky s námi, společně s Dr. Albanem.

0: Deepau a Heart and Soul. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. 6:45, doufám, že máte hezkou středu. Trošku se nám teď ochladí, začalo pršet. Já se přiznám, že já to mám ráda tady ten moment. Ne teda samozřejmě, když brutálně promoknu, ale teď je takový to hezký, když si otevřete okno, není vám vedro, jo, asi vám domů nenalítá příliš mnoho hmyzu, že obřím vadí ten déšť. A třeba si jenom zapálíte svíčku a jenom tak chvilku jste. Jo, ideální poslat děti do vedlejšího pokoje, samozřejmě, ať máte klid, pokud máte ukecanýho partnera, tak taky. A jenom mít chvilku tak jako pro sebe. Jo, my k tomu navíc máme ty nejlepší hity, že jo, což dokresluje tu dokonalou atmosféru. Za chvilku navíc do uší třeba tahle legendární věc. Čekají nás totiž Midnight Oil a Beds Are Burning. K tomu DNA a Susan Vega. Tak si to nenechte ujít.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Praze za 7 149 000, pozemek k bydlení v Mnichově u Chebu za 1 949 080 korun, byt 1 KK v Lošanech na Kolínsku za 2 499 000, rodinný dům na Kladně v Kročehlavech za 11 998 000 a pozemek k bydlení ve Vicenicích u Třebíče za 785 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
4: 7 hodina je tu, přeju krásný večer. Další spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Kevin Little.

Emilia a Big Big World. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No, prosím vás, máme tady poměrně kuriózní věc. Asi víte, že třeba místa jako parlamenty a tak dále jsou poměrně přísně střežené, aby se tam nedostal nějaký nezvaný host. Ne, vždycky to klapne. Britský parlament měl teď poměrně dost nevšedního hosta a k překvapení ostrahy tam při svém výletě dokázala překonat nejednu překážku liška. Normálně liška se jim vloupala do parlamentu. Je to neuvěřitelný, prostě pronikla, aniž by si kdokoliv všiml. Údajně teda potom prohledala různé skříně a taky dostala napít. Což se mi líbí, jo, že to nebylo jako, že by pachatele hnedka za uši vyhodili. Ne, dali jí aspoň napít, což je jako hezký. Když už jim ukázala, že očividně jejich ostraha

0: Some.
1: Darkan právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Prostě cestujeme časem. No a pokud byste se chtěli třeba malinka to zasnít, jo, tak tady mám něco dokonalýho. Dokonalýho, fakt. Guns N' Roses, taky Tight Fit nebo Gentour už za chvilku do uší, tak buďte s námi.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: Nám posloucháte Hit Radio, hezký večer.
1: Máme tady zajímavou novou studii, ta ukázala, že pokud budete chodit na koncerty co dva týdny, prodloužíte si život o 9 let.
2: No, tak asi tím, že jo, hudba nám prodlužuje život obecně, pak se tam bavíte, asi tam jdete třeba s kámošema, takže to jako zní super, to se mi docela líbí. Blbý je, že velkou část těch 9 let tam navíc strávíte ve frontě na záchod nebo na pivo. Páč, tak to prostě na koncertech je. Nedej bože, když je to velký koncert a snažíte se potom tam odsud dostat, jo. To bývá taky o nervy. A viděla bych tam ještě jednu malinkatou nevýhodu, protože když budete dvakrát týdně chodit na koncert, tak nebudete mít moc peněz, Paťo, ono je to docela drahý. Tak jestli se nevyplatí možná víc si třeba doma postavit nějaký bodovky, jo, spoplatnit si pivo třeba za 30 korun, no a poslouchat nás. To je skoro jako koncert a ještě je to zadarmo. Uniting Nations právě.

0: Do the Voice, John Farnham, posloucháte Hit Radio. Přeju hezký večer, díky, že jste i dneska s námi. My i dneska večer touláme časem a prostorem a dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku nás čeká naprosto legendární song, jo. Nám ho třeba kdysi na táboře pouštěli jako poslední píseň diskotéky. To jsme vždycky věděli, že už nás jako zaženou, jo. A je to tohle. Takže po těch trapných ploužácích jsme tam všichni skákali jak blázni, že jo? Předpokládám, že k tomuhle songu máte vlastní vzpomínky. Tak si to za chvilku pořádně užijte. Europe, taky Spice Girls nebo Chet Krager.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chris Rea, jste s Hit Rádiem, hezký večer.
1: Mimochodem, já nevím, jestli už jste to zachytili, ale naprosto fantastická věc. Představte si, že vás v noci vzbudí rámus. To se stát může. Já mám třeba v ulici kostky, občas mi přijde, že tam lidi jezdí s traktorem, těžko říct, jo. Každopádně rámusů se dá vymyslet spoustu. No teď si představte, že se vykloníte z okna a vidíte ježka, který si hraje s plechovkou od piva. To prosím vás není výmysl, to se teď stalo v Liberci, je to neskutečné, ale jeden jediný ježek, který si prostě našel prázdnou plechovku od piva a rozhodl se, že se s ním bude hrát, takhle vzbudil úplně celou ulici. Ono to totiž dělá extrémní rambaj, že jo? Tak ježečkovi gratulujem, protože je to fantastický stupeň výtržnictví, mně se to moc líbí, je to hrozně roztomilý. No a všem do té ulice, tak hlavně, že jste to vydrželi a doufejme, že příště si ježek bude hrát s něčím malinkatom měkčím.
0: Jo?
1: Do uší teď Five and Queen.

Carey a Boys to Men, One Sweet Day. Posloucháte Hit Radio. Nechci nic říkat, jo, ale za chvilku už budem Mariah poslouchat opět ve vánočním. To je strašný. Už jsem viděla první videa, že rozmrzá, jo, už se to zase blíží. Neskutečný je, že ona už fakt nemusí nic dělat, jo. Je ten jeden jediný song vydělává na všechno. No, klobouk dolů, nevadí, my se dál budeme pouštět do hlubin 80., 90. a taky milénia. A za chvilku třeba tohle. Thank you. Alanis Morissette a její Thank You nebo Shakespeare Sisters, tak buďte s námi.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

slíbená Alanis Morissette, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máte rádi sladký? A hlavně, máte rádi tiramisu? Protože za mě tiramisu je skvělá věc, zvlášť v italských podnicích, kde vám to nabírají rovnou z toho obřího pekáče. No nic, jo, tak možná tip na dnešní dezertík. Každopádně, kdybyste si chtěli užít tiramisu jinak, tak mám ještě lepší tip. V jedné korejské kavárně, Rexpresso Muzeu, se totiž zaměřují na dinosauří tématiku, a to i co se týče dezertu. Moc se mi to líbí, takovým nejnápadnějším z nich je T-Rex misu. Oni tomu říkají T-Rex tiramisu, ale T-Rex misu mi přijde takový chytlavější, jo, doufám, že se toho chytne někdo v Česku. A tohle T-Rex misu, prosím vás, opravdu vypadá jako kostra hlavy Tyrannosaura Rexe. Je to fascinující, vůbec nechápu, jak to může jako držet, ale kdybyste chtěli, jo, specifický tiramisu, vyražte do Koreji, nebo jestli umíte někdo fakt dobře pít, schválně, zkuste takovýho T-Rex misu udělat do

Sting právě teď na Hit Radio. Krásný středeční večer, díky, že jste i dneska u toho byli se mnou. Budu se těšit zase zítra přesně v 6. Opět se budeme nořit do hlubin 80., 90. a milénia. A ano, bude to velký. A za chvilku už prosím pěkně třeba OMD, taky Vanessa May. A rozloučím se s vámi naprosto geniálním songem. Do uší už za chvilku Beverly Craven a Promise Me. Tak se mějte krásně.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: so nice.
1: Hit Radio Zlín.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.